ruku přebíráš. V jejich očích vidíš stín. Mezi prsty slzy máš.

0: Noc plná hvězd.
1: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mne pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to tak, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí jonský sloup, tamhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hotelierů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo, hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů, já to tam obšlo dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluji.

Miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té slukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle. Lakolóni. Oholt lako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou. V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás s tím máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.

podívaná, je tu zapěťák, zacinká, pak hrají bubínky, denně stejný pochod na stokrát.

světlo do stínu a přijďte, až se znovu rozedním.

mincí probouzí. Kdo pověsil buben na kliku? Nevídáno. Dragon netroubí.

0: Noc s hvězdou.
1: Říkal jsem mu, víte, pane Werich, já mám dojem, že tato kniha mohla vzniknout jenom v Americe, kde lidi žijou určitým takovým zblázněným, střeštěným způsobem a dějou se tam tyhle ty blázniviny. A on říkal, mýlíte se, takhle žijou všude na světě, ale tam, jak si v tradicí humoru je, tyto věci vidět, mít pro ně smysl a umět je zaznamenat. Čili není pravda, že je to specifické klíma Ameriky společenské, je to i u nás. A vyprávěl mi řadu takových příhod o své babičce třeba, které by měl napsat, jak měla svou paní poselkyni nebo poslyni a když ji potřebovala v té obci, kde bydlela, tak vyvěsila prapor a lidi už věděli, a paní táta schání svou tu, tak říkali, volá vás paní, vystrčila prápor, že jo, a tak dále. A nebo jednou jsem říkal Werichovi, že by mě zajímalo, jak třeba by reagoval člověk z minulého století, kdybychom ho posadili do auta, člověk, který znal jenom kočáry, a rozjeli to s ním na plný pecky, že by to musel být asi nervový šok. A Werich říkal, a víte, že ne? Já prý jsem to zažil. Když jsem měl první auto, což bylo asi v roce 27-28, tedy v době West Pocketky, tak jsem posadil svou babičku, která v životě neseděla v autě do auta a vezl jsem ji na Zbraslav a na jíloviště. A na té silnici přes Zbraslaví jsem to rozjel stovkou, tedy na tehdejší dobu veliká rychlost. A když jsme jeli tou stovkou, tak jsem pozoroval babičku a ona se tak spokojně tvářila a já, abych jí šokoval, prej, říká Werich, tak jsem jí řekl, babičko, jedeme 100. A ona se usmála a řekla, Jeníčku, jeď 200. Ona nevěděla, co to je 100, že jo, čili marný bylo babičku šokovati. No a to jsou takovýhle příhod má Werich spoustu o babičce a o rodičích a tak. A to kdykoliv čtu Tarbra, tak si vždycky říkám, jediný Werich by mohla, měl tohle napsat. Právě tak, jako když třeba čtu Steinbecka, Toulky s Charliem, tak si říkám, ano, Werich by měl mít nákladák a projet tuhle zem a komentovat jí. A jediný on by to mohla, měl udělat. Psa taky má k tomu, takže by to měl. A on má zvláštní druh paměti. On totiž ve vyprávění, já když něco vypravuju a dostanu se k nějaký odborný věci, tak musím ho odbočit někam do nějaký metafyziky. Když to on v odborných věcech je doma, on nemusí odbočovat, on může popsat cokoliv, jak se dělá stůl, víno, jak se dělají gramofonové desky. On je vždycky na úrovni odborníka v kterémkoliv oboru. My jsme jednou spolu byli v Plzni, v pivováru. A přišli ti odborníci a říkali, přejete si exkurzi napřed a pohoštění potom, nebo besedu napřed, my tam měli besedu s pracovníky. Já jsem říkal, podívejte se, exkurze je zbytečná, ze dvou důvodů. Já jsem plzeňský pivovar jako rodák prošel asi 6krát a stejně to nevím, jak se to dělá. Werich to viděl jednou a stejně to ví, jo? Čili nám to vykládat je zbytečný. On má strašnou hlavu, kde nese i věci takový, on vždycky říká, já si pamatuju i takový zbytečný věci. On jednou šokoval Voskovce, který študoval ve Francii, čili umí perfektně francouzsky, tak šokoval Voskovce tím, že věděl Werich, na rozdíl od Voskovce, jak se francouzsky řeknou dvojčata. To se nepotřebuje celý život, francouzsky dvojčata. A Werich to náhodou věděl. Říkal, já to věděl. A Voskovec byl šokovaný, že já vím, jak se řeknou francouzsky dvojčata. Čili on má v té hlavě zasazený spoustu potřebných věcí, ale taky takových neužitečných, který jednou za život potřebuje. Náhodou. A pokud je o tu Plzeň, tam má Werich jednu krásnou historku. On tam jednou vystupoval s Karlem Vlachem a Werich, když se probudí, tak ještě asi tak 3/4 hodiny neví. Ale ne, že neví, jako třeba kolik je hodin, on ani neví století. Já mám, kde je, on ani neví město, kde je.

On tak, já když jsem jemu někdy přicházel dopoledne, když jsme spolu hráli a měli jsme spolu něco napsat, tak on tak tápe v pyžamu a říká, krej vy jste, co tu chcete? A teď neví, jo? A v té Plzni měl vystupovat na zimním stadionu a před představením odpoledne si zdřímnul. A oni ho nechali z takové té piety, si říkali, ať se vyspí, že jo, je unavený po cestě, jak ho nechali a zbudili ho v poslední chvíli do auta a na zimní stadion. A teď Verich přišel před vyprodaný zimní stadion, teď prý řekl asi tři věty, z nichž jedna s druhou nesouvisela. A když viděl, že je zle, tak se uklonil a řekl, promiňte, vážení, ale mně se neudělalo dobře. Což je nádherná formulace, protože vypadá jako, že člověku je pořád zle, ale někdy se mu udělá dobře. No je to přesný, samozřejmě, že jo. Čili on má dar na tyhle ty zvláštní tedy formulace a on má vůbec dar okamžitě reagovat fantastickým způsobem na cokoliv, co ho potká. On třeba, my jsme spolu chodili kdysi dávno, to je řada let, po Vídni a tam bylo, šli jsme po ulici v noci. A to bylo jar, předjaří ještě takový, čili nebyly ještě venku ty kavárničky. A tam, kde bylo místo jedné ty kavárničky prázdný na chodníku, tak tam byly na zdi ty budovy věšáky. Protože v létě byla na chodníku kavárna, tak lidi si odkládali to. A představte si budovu, která má zvenku řadu věšáků. No, každý kolem toho přejde a na nevěš si řekne, aha, tady bude v létě kavárna, tak jsou tady věšáky. Verich ne. Verich se zastavil, svlík zimní. Pověsil si ho, chvilku se mnou rozprávěl bez zimníku a říkal, oni by se třeba urazili, protože když už to tady mají, tak to... Zase se oblík a šli jsme dál. Čili on je ohromnej v těchto... V tom, jak tedy si dělá, bych řekl, jak činí život komediálním. Pro něj opravdu, jak si život je obrovské jeviště. A on hledá v životě a nalézá, umí nalézat takový krásný drobnosti. On třeba si zavedl takovou rubriku, která říká přeslechnuté věty. Přeslechnutá věta je pro Vericha věta, když jde kolem třeba nějaké dvojice a přeslechne jenom v chůzi jednu větu, která sama o sobě nemá smysl. Ale on ji vyslechne dál a už si nechá tu přeslechnutou větu v sobě. A říkal mi příklady, jeden za všechny. Jednou v New Yorku napadl sníh čerstvej a před jedním domem ho zametli. Ten domovník toho domu zamet, takže akorát podél toho domu a u sousedního domu bylo takhle vysoko sněhu, který nezmet, pochopitelně. A z toho domu, kde bylo zameteno, vyšla dáma a měla pejska, který ho zase výborně Verich zahrál. Říkal, to byl takový ten tlustej pejsek, co má ty štrikovaný šatičky a tak cupitá jako těma nožičkama. A nízkej takové. A ona s ním šla na procházku, ta dáma, a vešla do toho sněhu, do těch 20 cm sněhu, což pro ní nic nebylo, leč pro psa to byla přehrada, že jo, najednou. A ten pes, když došel k tomu sněhu, který měl až k čumáku, tak se zarazil a koukal na to. No a dáma cítila podle šňůry, že pes se zarazil, ale v domnění, že tedy to potřebuje, tak chvilku čekala. Chvilku čekala a pak se ohlídla a když viděla, že on nejde do toho sněhu, tak se k tomu psu sklonila a řekla neuvěřitelnou větu. Sníh, Petře, což pak si nevzpomínáš? Tak to je jaksi jedna z takzvaných přeslechnutých vět Jana Vericha. Tak dovolte, abych tímto skončil. Vzpomínání ne na Vericha herce, pochopitelně k tomu nemám ani čas, ani právo, ani schopnosti, ale na Vericha vypravěče, kterému děkuju skutečně za mnohé chvíle těchto historek a měl by je napsat. Tak na jeho zdraví.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážení přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo. Víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, kterým já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech, to se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku, tam máme dveře do té předsíně, a takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký. Takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle asi veliký. Takhle veliký akvárium asi. Asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo. Čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo. Ze skla, skleněný, víte? Aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany. Že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu. Jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba by se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte? Různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte? Všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? No vždycky takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Páš, ta by tam nedržela samozřejmě. Ta by těma nicama unikala. Víte, to bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhej a zase z druhého na různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária a tu rybičku, kdybych dal do té klece. No tak jsem vám tak udělal, ale to bylo zajímavé, například ta rybička tam ani nepípla vůbec v té kleci, víte? Neskočila na šprinclík vůbec nic takového.
2: Co je to platný? To je odborník, to bude trvat ještě moc dlouho.

kolejí. Neposedné chvíle klapem míjejí. Ať jdou vzhůru nebo vrátky podle zdí, stejně žádné vlaky zpátky nejezdí. Tudy žádné vlaky zpátky nejezdí, dál se ženou od rozcestí k rozcestí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou,

0: stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů.

A ona se usmívala. Jednak proto, že nevěděla, co říct. A pak, a to hlavně, každou chvíli totiž mohla cvaknout.

0: Noc s hvězdou.
1: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka a Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemníků. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága adin chuj, vybrosím jího zátra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme svolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stýva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou Tu Nungem zdržoval zadní vrátka stále otevřen. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky... Rusín Berněv, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky a jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a nastal čas usnesení. Pešku jadrný hlas duněl sklepením. My, občané domu číslo 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali a znovu vypuklo veselí. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně, ale zanedlouho vyskytly se problémy. Dole se na nás sice smála cedulka o společné péči, ale na schodech bylo bláta jak na návsi. V oknech se usídlil pavouk křižák a potkan brouzdal sklepem nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Oranice o tři spory v pondělí, Peška v úterý, Berně ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se rozdělovaly další povinnosti. Mytí oken, odpízení sněhu, vymetání komína, otvírání opilcům, podpírání domu za větru a jiná úplně. První se z domu vystěhoval Berje. Jísa původu kočovného, nedělalo mu to obtížně. Dvě peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak oranice dům opustil, zkaži pro básníka jinde, než na schodech ve špíně můza usedá. A když i peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štětcem znaky smolil, vydali jsme se s prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá, ale kdo jí s rozbřeskem úctivě nepozdraví a k mezinárodnímu dni žen hodnotný dárek do připravené nůče nepodstrčí, ten klidu svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého. A my pozveme dalšího muže, zpěváka. Ono, tady je to trošku těžké říct, jestli je to jenom zpěvák, nebo jestli je to i literární host. My jsme se vždycky zvali hosty literární a právě po sobě to dobře spojuje. A to sice nepřečítá, ale to, co si napsal, zpívá. Jde o zpěváka, kterého asi všichni znáte, je kamarád Karla Kryla.

0: Noc plná hvězd.
1: Takhle se budu dívat, jak se bude klíkat. Já jsem oblíze o přítele Kata, je zkrátí ven oblíze. No, protože já říkám, no prosím, vážená inspekce, já jsem Kat. Ano, já jsem ho nepopravil, ale já ho nemůžu popravit, protože dietina nefunguje. Kotelka se zasekla, kotelka nejde nahoru ani dolů a je mrcha. Nenadávej kotelce mrch. Já tady mám, to je mrch, který jsem pořádný stroj a bude po hlavu kratší, jen to chytne. A proč pak ty si ty dámy nechtěvěl? To byla tvoje povinnost. No se směl jako ruský herci. Ale záleží, je to všechno ještě. No jo, nebo taková habina, tak se směl hebrejský. A dobře, že to říká. Je to ruský herci, ty dámy nechtěvěl. To byla tvoje povinnost. A proč pak byl na ulici toho rozprova tam? Dvíli tady máme, nebo si tam nedoplával, nebo to já vím, co má pořádný kap dělat v takový situaci, aby se dostal představený. Když se mi zasekla šepelka, když kopil voditele a ostatní osazenstvo a poprava být má, ale nemůže být. Mluvuj si, řekne ono, Flendrián, Morgen, Morgen, Murnich, Haute, Fagen, Alle, Hunker, Leute. To se chceli vymlutný tady holandský.
2: Řekni, co bych byl, no?
1: Povídám, když jsi ty defekty. Ale, no, to chceme. Já, to, já si říkám, že ty, ty musí být k tomu, co. To, tak teď jsem nevysvětlit, co bych měl být, a ty jste kabáku, nebo já nevím, co, nebo, tak ono se nevyvážu, tak nebo klipo. Já byla vážně, tak mě spletlo to učení, kdyby ty byl, jo, slovo tady jsme. Ty jsi tady dávno nemusel být. Já se bych se jenom musel být. Ty tady opravdu dávno nemusel být. Ale nebudu být k tomu, ale kdyby si si byl k tomu. Kdyby si si byl k tomu, tak já jsem tady nemusel být, protože jsme už dávno potravili. To odkládáš to takovou dobu. Já jsem dávno tady mohl být prst a pokrel. Já jsem mohl být dávno potrvném. Tady někde jsem mohl vyklíčit znovu v hostlíčkách, nebo nějaký pěstnice, nebo takhle. 25 let tady činím, kvůli na hodky, nepopravenej jsem, celý živej, celý tlustej, celý omrzej. Já bych klíčí žijí nechtěl být, co to ti sakra, sakra mej, nevyplatný, nevstavný, kvůli vede náramně vezde, a to ti si blázen to udělám. Já to je tak blázen. Já jsem vlastně popravený člověk. Já jsem mluvám to, jak...

0: O hlavu tě zkrátí, lepeš se, kamarád, oblíkne. Takovej koutek, jako je hlava, to nějaké 40 centimetrů. No, až mám tedy půl metru, no a půl, to musí narazit kamarádky. Není hoši, když se to toukají na sesníka, podívejte, do toho nejde. Podívejte, je to rozdavní, celá ta bílečína. Za to tahám, jak si to toukají nespadne. Houdy na tom rozkou, na klíčejníci. Podívejte, jak si mu, když mu nezadí, nehnete to, když si...
1: Počkej, času. Až budu popravený, můžeš tou lednou hlavou.
2: No tak, dáme to nahoru, půjdeme to, když si to nikdo nevšimne. Bude to zase festo.
1: Teď co mlítáš, teď chceš tam, co? Tak honem, připrav to. Dej mi tam hlavu, ať to lítá, já to musí být ta. A už tady nesmím být.
2: O pána králeče, prosím, počkej.
1: Se to mě nebude učit.
2: Ale opravdu, popravdu.
1: Měl, musím.
2: No tak, teda musím, ne? A to nejde tak rychle, to jsou ti taky formality, ne? Já ti musím odstříhat hlavu.
1: Dneska se to bych měl stříhal, teď odstříhají. Můžeš potom stříhat se s transformacínkou, protože ti odstříhat do hola a já ti nevynadal.
2: Ale co se to vypadá, to já ti můžu se
1: tlstem. Co by ti kouzlo po vlastně? Tak vás si pelka kouzná, zradí se to. Ty se to může dokonce i zadný. To není žádná, ale já se taková poprava. Je život to nebezpečná, ne?
2: A na poslední cení, já ti můžu dát dobrý. A se dívím o tom, že to ještě nikdo neudělal.
1: Takže poslední sám se musí respektovat, víš?
2: A ty víš, rozumím. Že to žít tak naživu. A že právě poslední sám je, aby se poprava nekonala. A když je každý dobrý, tak ti to udělá.
1: Ne, to by byl... To tak dobrý, tak je každý.
2: Ne, to by byl...
1: Tak musí být každý. No, nenadávej mě. No, nebrej. No nebreč. Ano, tak koukejte. No nebreč. No nerozčilujte, no. Vždyť to nic není na tom, no boží. No, nebreč. A nejde spagátek, odstříklíc, nebojů, hlavíčka, ulítne, no a půjdeš domů a budeš tady sám a budeš veselo. No,
2: kdo tě bude potom uklízet?
1: No, tak to se nějak udělá, boží můžu.
2: A potom mám já vůbec za úsilí, jaký čistý, že mě nebude chodit ztratit.
1: No, když bych si náhodou chtěl, nechtěl, abych se ztratil, tak já mě dá tady lístek, co tě někde necháš. Přijdu hned a já zatím budu ztratit, nebo budu vítat v komíně, nebo ti budu vítat ve stranici, nebo tam bude stůzna. Když jsme kamarádi, no tak zastratit, ona v tom mě nedá žádnou. Tak já jen na sebe koukám, ty opravdu do příliš svýho a já tě budu myslet popravit.
2: No, já to vidíš, to nechom ho zvíšlo,
1: no, tak pojď a jak se tam dává.
2: Počkej, mám mě řekni,
1: odstěj, bude konno.
2: No, počkej, nech mě tady, tam mě chce hled, popravu. Potom ty chce se musí vyvést na popravu.
1: To je formalita.
2: Ano.
1: No, tak to jde.
2: Formalita, prosím, to já.
1: Já mám všechno pravou právo na dejtek rynu, na dejtek na posilněné. Já mi pozíte na pravdě, já mi musím dát rynu. Kde já se sežím, nesmeme pej. A teď se já jdu do čtyři a tam čekám na rynu.
3: Poslouchej, i ty ulicníku, to tady vidím, ty sám zatlouk pod tu čepelku hřeb. Ty jsem dal hřeb,
2: no tak úplně.
3: Tak tohle ty mě děláš, tak ona fungovala a ty si 25 let.
2: To já tak nenechám. Teď jde svým pravidlem.
3: Plavím se do města rozený, plavají z níku a tam tedy plavím. Jo, co budu chtě dělat, a já jsem dostanu nový stroj a tak bych se na to podíval, abych nebyl mohla ukrat.
2: Dobře, ale já se plavím s tebou a já tě upozorňuji, že já si vyžádám revizi tvýho procesu.
3: No, abych já popravoval nevinnýho člověka.
2: No a oni si pak představili ten dvor a jdou do toho města a tam se to děl dál, to už vám to nemůžeme dělat, protože to bychom to byli moc dlouho a mimo to bychom dostali moc lidi a mimo to je to výhodlo a mimo to a tak dále a nyní přijde jako takový jednotka první síle, to zvláštní číslo, no zvláštní, pět milí, číslo, číslo.

tě, za pravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychová a nemuselo se stať, co se stalo. Cariáně byl bych se nechal vykyvat.

Moju fazolu, kara všeckovi, stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už počuchu, ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu, borák z plintu letěl zjistit, co se děje. Zarya s tvořem prý se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drůbež v kurníku prosil.

vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu, to děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kary iny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel, pickem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl, že...

0: kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani vos. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už po čuchu rozeznať satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se sakra vedle. Sary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: noc s hvězdou.
1: Už troubějí. Už troubějí. Na horách jelení.
2: Hned! Ne, to bude hned!
3: No to je dost.
2: Dobrý den.
3: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vypršení limitu a musel jsem to hlásit.
2: Přijete
3: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
2: Přijete si.
3: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
2: Zde.
3: A kde máte být?
2: Zde.
3: Ne, nikoli, v posteli, prosím, v posteli. No. Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
2: Musel jsem vám jít otevřít teplomezím.
3: A co předtím, pane, co předtím?
2: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocnej, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
3: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
2: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
3: Prášky?
2: Ano.
3: Jaké prášky, smím-li se ptát?
2: Superpirin.
3: Superpirin. Na spaní.
2: Na pocení.
3: Na pocení. A to si podívej. Zajistě vám je předepsal lékař, jméno,
2: ne,
3: adresu.
2: Předepsal jsem si je sám.
3: Sám?
2: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomý pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bysme asi neměli to potěšení.
3: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
2: Taky nejste nemocnej.
3: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
2: Máte smůlu, nemám teploměr.
3: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivý, pane, poctivý. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky to podpaží, tam co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
2: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
3: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
2: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
3: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
2: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
3: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
2: Ani chřipka?
3: Chřipka, to je nějaká nemoc.
2: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
3: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
2: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
3: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
2: A kdo kontroluje vás?
3: Jo, jak to, kdo by nás kontroloval?
2: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
3: Posmíváte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spodky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
2: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
3: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. A výtah jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
2: Jste fenomén.
3: Co?
2: Matematický genius.
3: Myslíte?
2: No.
3: No tak pane, já vám teda něco přečtu, rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů, pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory. Nepodvádí, pane, jako někdo.
2: Tak berte schody pod vohou.
3: Nežertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím, kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
2: Jste přece imunní.
3: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod uvnitř a vím, kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míň nemocnej, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
4: Přece nejste hypochondr.
3: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
4: Co?
3: Že mám 3 šedivý vlasy.
4: Stárnu?
3: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Jde únava. Strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
4: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každé jiné.
3: To se vám řekne, voražte si, pane. Teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za 2.
4: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
3: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
4: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
3: Nikdo.
4: Zůstanete sám se svou chorobou.
3: Tak, tak.
4: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
3: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp sečte takhle v posteli, jako vy tady teď.
4: Víte, nám. Abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář, ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
3: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte, ano. Tady toto kontrolovat kontrolory.
4: Ano,
3: máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
4: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
3: Ah, sladká iluze, pane. Smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
4: Nepovinujte.
3: No, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesní, čepici, šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
4: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče, zvěstuj Jagellonským. Že my tu mrtvi ležíme,
3: jo.
4: Jak zákony kázali nám.
3: Jo.
4: Někde v Polsku u Termopil to myslím.
3: Jo. No vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil sebou, upadl, no a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
4: Nevypadáte dobře.
3: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubejvají, spíše naopak.
4: Neměl bych vám udělat culifindu?
3: Ne, hlíte takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
4: Na průjem, co?
3: Na průjem, ne, na tlak. Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mi vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
4: Hrdle.
3: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. Hrdle. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
4: Můžu.
3: Tak co říkáte?
4: No jo, teda.
3: To je co?
4: Poslyšte teda to.
3: No.
4: Nic neslyším.
3: Co?
4: Tiká jako hodinky. Tik, tik, tik, tik, tik.
3: Srdce jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky. Stopky. Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď? No, co říkáte?
4: Teda.
3: To je.
4: Já vám řeknu. To jsou teda pecky.
3: No.
4: To je buch, hotová kovadlina.
3: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
4: to jsou pinzetky,
3: no,
4: přímo teda to.
3: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, to jsou celý uzle.
4: Železniční.
3: Takhle to mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
4: A dolů.
3: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku. Ano. To je vám příjemný, ta vůně. Ano. Z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají. Bobtnaj. Já to mám potom jako konve, ano. Jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně.
4: A co takhle operaci jste neskusili ještě operaci?
3: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
2: Ale prosím vás, ale jděte.
3: Já věřím. Už proto, že je tak dobře znám. Člověče, jsou to všechno šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekašlete, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromně. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromně, dálkově takhle, medicínu. No jo. Já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt. Pravou kostru, kostlivce, víte? To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. Ano. 222 kostí má lidská kostra.
4: Kolik?
3: 222 naše kostra, 222 kostí. Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
4: Ale to teda
3: ale úplně, já, každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. Jenom to zdraví je na něm... Řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
4: Zkuste stát na hlavě.
3: Tady, na mé hlavě?
4: Ano.
3: Jo.
4: Odkrivíte si nohy.
3: Jo, a vomdlím.
4: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také tak. Začal jsem v září s jogou.
3: S kým to?
4: Joga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíckrát.

0: tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
1: Jo, pozor, ne. No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
0: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
1: Aha, to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pest, hotová doga.
0: Joga chce právě pravidelnost, soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
1: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
0: Ano.
1: Podívejte se, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
0: Moje řeč. No. Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
1: Hned?
0: Chce to svůj čas.
1: Ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
0: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím, zde.
1: Takhle. Já nevím, jestli to dokážu.
0: Já bych vás nahodil, kdybyste...
1: Já sám. No, když se zakousnu, to já...
0: Já vím, doga.
1: Hej. Op.
0: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
1: Tak já už raději půjdu.
0: Vy odcházíte?
1: Musím, pane. Vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku. Zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho.
0: Jste velice laskav, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
1: Tak to byste byl moc laskav.
0: Pozor. Dobrý?
1: Výborný. Ano. Tak děkuji a nashledanou.
0: Odcházíte?
1: Musím, pane, povinnost volá.
0: Nechoďte ještě.
1: Musím.
0: Zůstaňte.
1: Nemohu.
0: Příteli.
1: Co? Vy jste řekl příteli?
0: Zlobíte se proto?
1: Ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
0: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lahvinku.
1: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
0: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to ale hloupej, mám lásvět.
1: Nejste, naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
0: Ano, yoga.
1: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
0: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
1: No víte, já teď prošmedím kde co. Jak tak věčně brousím ulicema, já na leda co narazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. To jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
0: Já vím, doga.
1: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
0: Ano, prosím, je několik druhů jog. Karma yoga.
1: Karma, ano.
0: Radža yoga. Bhakti yoga.
1: Bhakti yoga.
0: A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
1: Já se nestačím divit, co vy víte.
0: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si, prosím, právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
1: Asi zde.
0: Ano.
1: Pardon.
0: Žloudek je tady v tom malém obloučku.
1: Asi zde?
0: Ano. A páteř je taková malá nudlička při vnějším okraji.
1: Tady asi. Ano.
0: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí, prosím, najít správné místo, napíchnout. To pak řvete ovšem, to teda.
1: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
0: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
1: Jo.
0: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
1: Jo.
0: Sice nevím jak, ale zachránilo.
1: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
0: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
1: Skutečně?
0: Určitě ho seženu.
1: Skutku?
0: Skutku určitě.
1: Velice laskav.
0: Skutku určitě seženu.
1: No.
0: Zůstaňte, příteli.
1: Zůstan.
0: Konečně. Můžete si to se mnou vyměnit?
1: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy o postel, no to jste v životě vůbec.

0: Tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No, tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku, jenom těm nožičkám, tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak, ne, tak to ne, pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
1: Otevřete, příteli.
0: Já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
1: Jedno.
0: Ne, neměl byste raději sám.
2: Já ti věřím, no, a věřím ti.
0: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu, pojďte sem, pane. No tak mám já tuhle zapotřebí. 20 let bez maléru. A listák, dobrý den.
3: To má tak někdo život, chrnět za bílýho dne.
0: Dobrý den. Přejete si...
3: No, mám pro vás rekomando.
0: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
3: No, asi mám pátracího psa, tady mi to podepište.
0: To... A, tak to ne, prosím, to nemohu.
3: Vy neumíte psát.
0: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
3: No, tak to vám nedám nic.
0: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
3: Přítele?
0: No, a zpívá si tam.
3: Vy tu žijete dva chlapy.
0: Ano.
3: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
0: Ano. Příteli, máte tady návštěvu. Poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
3: No, jste doma, ne?
0: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
3: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
0: Ne.
3: Ale rekomando. No. Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
0: To složitý,
3: ano. Zatraceně složitý.
0: Složitý.
3: A jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska... Škoda mluvit.
0: Ano.
3: Škoda mluvit.
0: Tak, že bych to podepsal?
3: Tady to ano, podepište.
0: Tady, prosím, no.
3: Tady máte dopis.
0: Děkuji.
2: Tak, už se to nese.
0: No,
2: Melta došla, tak jsem udělal šipkový čaj. Dáte se také?
3: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramy. Když má člověk 3 děti, to se musí otáčet, aby viděl nějakou kačku. Trojčata.
0: Dokonce.
3: Jako schůdky.
0: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
2: Od koho?
0: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
3: Tak se tu mějte.
2: Naschledanou.
3: Ať vám to klape, hoši.
4: Posloucháte Hvězdu.
5: Hovoří Hvězda.
4: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se lásko bil jako skaramůž. Na hrudi amulet mi připomíná časy,

za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí.

0: noc s hvězdou.
1: Dotančit. Soudružky můžou tančit dál. Prosím soudruhy, aby sundali masky. Zvolal jsem vás uprostřed maškarní zábavy, poněvadž abych vás jinak takhle nedostal pěkně dohromady. Tak, odmaskujte se. Odmaskuj se. Odmaskuj se.
2: Co to meleš, teď já už jsem půl hodiny odmaskované.
1: Promiň. A buďte chvilku střízlivý.
3: Hrko, člověče, ty seš dneska na nás jako dráp?
1: Já zahajuji tímto naší výroční pedivajlickou schůzi. Téma dnešní schůze je šetření. Základem šetření je všeobecná modernizace. Podívejte se, ve světě je pořád něco novýho a u nás nic.
2: Jak to? Tady Benda má teď v

0: fungo novou starou.
1: Ale pojď. Moment, já myslím, jako nového, jako z ekonomického hlediska, rozumíš?
0: No, něco zete, co z ekonomického hlediska stojí. To je dražší, než kdyby si postavil soukromou podzemní dráhu v Praze.
2: Ale nech mluvit předsedu, ten je za to kecání placené. No.
1: Tak podívejte, konkrétně, aby se mohlo šetřit, tak co k tomu musí být?
0: Spořitelná.
1: Ale no, pojďte, no, taky, no, to hele, je jasný, no.
3: Prasátko.
1: No, dobře, no, taky, a co ještě?
0: Prasátko, hlavně sleč, ta frajle zatím katrem.
1: No počkej, dobře, frajle taky, to taky, ale co ještě, no, co ještě?
0: To já už se dám podat.
3: Já taky.
1: No peníze, no a ty peníze na to šetření můžeme získat jedině čím? No.
3: Loupeží.
1: Člověče, modernizací.
3: A jo, tak,
1: hejte, moment, byl by tady návrh zřídit v Pidivajzicích moderní letiště. Své.
2: Cože?
3: Ježíšmarja, a co pak potřebuje od nás někdo někam letět?
1: Počkej, nejen od nás, ale vedle z města třeba. Dneska se nesmírně lítá.
0: Samozřejmě, já jsem tuhle viděl, jak vyletěl z jednoty ten... jak se jmenoval?
2: Šubrt.
0: Šubrt, no. Ten vyletěl, pač měl manko.
1: No.
2: Moment. Koukej, předsedo, jak se vlastně takový letiště dělá?
1: No jo. No počkej, nezvoráme jednou nějaký to pole a letiště hotový.
3: No člověče, jak na to tak koukám, tak to už máme ve obci nejmín takovej 5-6 letišť.
2: Mě ještě zajímá taková věc, kolik stojí takový nový letadlo.
1: No dost. No ale počkej, proč by tady museli u nás lítat jenom pořád nový letadla?
0: Samozřejmě, nejbezpečnější jsou staré letadla, které vůbec nelítají. Možná, že je dostaneme na doplňkovou půjčku.
1: No lidi. A víte vy vůbec, jaký by nám dalo takový letiště nové pracovní příležitosti? Každý by se tam zaměstnal. Co je?
2: Mě tak napadlo, co by tam asi dělala Safourková z Masny.
1: Počkej, no co by? Třeba letušku, no?
2: Člověče, už jsi viděl někdy metrákovou letušku?
1: No právě, že ne? A víš, co by to bylo pro světovou veřejnost za senzaci? Prachy by se jenom hrnuly.
4: Když mluvíte o té senzaci, tak mě napadlo, že by náš zootechnik mohl připouštět ty letadla. Hele, možná, že by měl větší úspěch, než v živočišný výrobě.
1: Hej, tak počkejte, moment. Helejte, legraci stranou, tohle tady jde opravdu o faktickou věc.
3: To je fakt. A co je fakt, to je pravda. Pojďte se, já si myslím, že celníka by tam mohl dělat tajemník Monovo. Až ten taky vleze všude.
2: A ty pitlíky proti nevolnosti by mohl dělat hostinský šouša.
1: Počkej, moment, a proč hostinský?
2: Protože ten byl z nás nejdýl v nápravným zřízení.
1: No vidíte.
2: Ten má tedy úplnou maturitu v lepení pitlíku na nevolnost.
1: No vidíš,

0: Snaží se jen trošku.
1: Snaží se jen
2: trošku porozhlédnout.
0: No a my
2: je kolem krám.
0: A my zjistíme, že je mezi náma spousta odborníků přes letiště a letadla.
1: A přes pytlíky.
0: Tedy já myslím, že my můžeme pokládat plán letiště v Pidivajzicích za dohodnutý a odhlasovaný.
3: No jo.
0: Protože peníze, to je důležitý.
3: No jo, ale jestli na tom letiště neproděláme.
0: Podívej se, risk je risk.
1: Je fakt.
0: A víc prodělat, než proděláváme každý rok se zemědělstvím, to se nám stejně nemůže nikdy podařit.
1: No, bude.
3: Prima, hele, a ty prachy uložíme na zvláštní heslo.
1: Ovšem, pozor, ovšem ve Švýcarsku.
3: Co to máme?
0: A jaký?
3: Na zvláštní heslo, prachy v luftu.
0: No.

0: Noc plná hvězd.
1: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír, moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tám se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrýváš.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízely jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, jel v rozrušení do mlíkárny. Výsledný efekt? Zadřel písty prvináčkem. Monterovi opravdu nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle, Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to... No dovolte, teď je jenom jedna. Některé výstřelky musíme skutečně vymítit v zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavým. Aby spousta žen nemohla pracovat na dvě směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí. Nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor. Ano. Ano, nechci stále kýdat ti bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před kamery protiproudu opět po nějaké době zavítal snad nejlepší vojenský analytik, kterého u nás máme, Michal Svatoš, a zamýšlí se nad důležitými věcmi, nad chlapáckým ceněním zubů po celé Evropě. Může tedy válka s Ruskem opravdu vypuknout už za pár měsíců? A co je potřeba na to, abychom co nejdříve rozdrtili chřestajícího chřestýše? Situace v mnohem připomíná situaci před první světovou válkou. Zkrátka se asi všechno opakuje jen v jiných kulisách. Ale proč Vladimír Putin stále trpí nestoudné útoky vůči Rusku? O tom všem byla podrobná řeč. A také zda falešnou vlajku nespůsobí město Narva. Celý rozhovor si můžete pustit ze záznamu, vedl jej Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího motokrosového jezdce, Australana Wendy Matejku. Pro nás je zajímavé, že Wendy Matejka pochází ze Strakonic. Studoval u nás. Wendy, vy se prý po letech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Chlapče, co vás k tomu vedlo? Proč se nepřipravujete doma, u vás, v Austrálii, tedy v Melbourne?
2: Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrbůlek.
1: No ale přeci...

0: V Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda.
1: Well, krásná příroda je u nás v Austrálii a proto si obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefandí. Vy vidíte můj nos?
0: No, z profilu moc ne, zepředu trošku ano.
1: To boomerang udělal vizit návštěvu na mém ksichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
0: Takže Wendy, u nás je to lepší?
1: To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi Collective Farm. Jak vy říkáte JZD.
0: Wendy, my říkáme JZD.
1: A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já se svou Yamaha vyoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD, byla v čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, horčák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka. Aby jsem vůbec trefil do hotelu.
0: A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe?
1: Celá Praha je pro motocrossovou jezdce opravdový ráj. Tolik Wimolu, Herbolu, Bully and... Jemek. With Chichi Stones.
0: Chichi Stone, co ti myslíte?
1: Kočičí hlavy s asfaltovou polivou. Vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. Chtěl bych o tom napsat do National Geographic. Slabě mi to připomíná kanion smrti v Nevadě.
0: No to je od vás hezké, Wendy, že o tom hodláte psát, to je popularita.
1: A můžu něco zeptat já se vás?
0: Jistě, Wendy, klidně se ptejte.
1: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? No to je přeci fantastic. Co ulice, to taxi supříko. Pravda? Muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnáty i mamut.
0: Wendy, to jsou nápady. V Praze se přeci nemohou jezdit dostihy. Chyběla by cílová rovinka.
1: Why? Máte přece pěší zónu.
0: To je pravda, to máme, ale tu máme pro jiné účely. A potom na trati by chyběly proutěné překážky.
1: Ale přeci z každého druhého oukaputu u vás vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeplechase windat a potom vy můžete zasunout zpět.
0: No možná, možná, ale tak aspoň uznejte, že by se v ulicích museli nákladným způsobem budovat tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo.
1: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Tam prý, když se spojí šikovné české ruce, tak je od půl litru s pivem nikdo na světě neodpadl. And co se tribun týče? V každé druhé ulici máte lešený. To chce jenom barvu štetec a můžete prodávat tiket, stupenky.
0: No, Wendy, děkuji vám za připomínky, ale pojďme dopředu v rozhovoru. Jak se vám jeví obyvatelé našeho hlavního města? Myslím hlavně ti mladí.
1: Jsou to velmi otevření lidé.
0: Krásná slova, podle čeho tak usuzujete?
1: Každý z nich má kapsu otevřenou jako klokan. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nejací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystit motor u mi Yamaha, koukám kožená kombinéza, fuč, koukám čuvikám žvíkačka za uchem, fuč, koukám zlatý zuby, fuč, dolary, fuč, a já stojím nahý, bos, jen tak velmi před hotelem. A v každé ruce držím jeden modrý obrazek s Bedřichem Smetanou.
0: No, Wendy, děkuji vám za rozhovor, i když přiznám se, představoval jsem si ho poněkud jinak.
1: Ale na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc. Že opravdový bombonek pro motocrossového jezdce jsou tyhle vaše železniční přejezdy. To když přejedete v plné rychlosti, tak si okamžitě musíte nechat vyměnit tlumiče a prdel, goodbye.

0: Noc plná hvězd.
1: Nakonec jsem sedl jednou v životě a přísahám, že naposled. Tom taky filmaři mě k tomu donutili. A to bylo při festivalu v Karlových Varech taky, kde, jak říkám, točím takový ty interview s různými lidmi a vždycky v nějaké situaci. A tam si vymysleli, že delegace rumunská filmová jezdí na koních, všichni. A že by to bylo zajímavé takové prostředí a scenérie, kdybychom ten interview natočili na koni. Já jsem říkal, no prosím vás, na koni to mě nedostanete, to je vyloučený, to je jejich věc, jestli oni dovedou a vsednou na to, to já nemůžu rozmlouvat, ale mě do toho netahejte. A oni říkají, ne, oni budou na koních, vy budete pěšky. Tak oni, že jo, že to takhle natočíme a odvezli mě z celý takový jezdecký oddíl Karlovarskýho toho svazarmu, jsme jeli daleko do lesů za Karlovy Vary na paseku, mě tam vezli autem pro jistotu a tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koni. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa. A oni mi přivedli k jednomu koni, říkali, ten nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal pořád. Já jsem říkal, no to je kůň cvok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to. A oni říkali, ne, on prý odhání mouchy, je horko a tak. Tak mě asi pět lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, couval. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prejte jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jedinej z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že nás půlka už jenom. A jedinej z těch zbývajících sedal do klusu. Ale opačným směrem.

za mnou volali, nebojte se, on trefí. A já jsem volal dozadu, padám. Teď jsem si říkal, je zle. Je zle, cizí krajina, cizí zvíře, já se tam nevyznám a tam netrefím. V kousek dál jsou státní hranice, tam to nevysvětlím najednou. No, zastavili nás, dojeli nás, já mu domlouval napřed, dojeli nás, obklíčili ho, zastavili a skutečně jsme pak až do Varů dodrželi slib, až do Varů jsme došli krokem, nádherný to bylo, nespat jsem a vzpomínám na to. Zajímavý bylo asi za 2 dny na to, nebo 3 dny na to jsem volal do té jízdárny a říkám, prosím vás, co je s tím koněm? A mi říkají, no co by bylo, jezdí. A já 3 dny nechodil.

0: Noc s hvězdou.
1: Bože, koho vy mě připomínáte? Vy mě připomínáte jednoho pianistu, který ho ukamenovali v Rokyce.
2: Neukamenovali. On se z toho vyblízal.
1: Bože, koho vy mě připomínáte? Vy jste někomu nápadně podobnej, nebo co?
2: No jo, víte, komu já jsem, ale děsně podobný.
1: No.
2: Jean Marajsovi. No, nás lidi pletou. No, nedávno jsme byli spolu v restauraci.
1: Vy se tak znáte, jo, s Marajsem?
2: Proč?
1: No, že chodíte spolu takhle do restaurací?
2: Ne, on seděl u jinýho stolu. No a objednal si telecí. A já jsem si objednal hovězí. A ta slečna, co nás obsluhovala, jemu dala to moje hovězí a já dostal to jeho telecí. No, děsně si nás pletou, lidi.
1: No, ona, spíš si ta slečna pletla hovězí s telecí a jelá se.
2: Já si ještě vzpomínám.

0: ta slečna, co nám nosila to maso, měla tady takovou malou pihu za uchem.
1: Počkejte, počkejte, počkejte. Dejte tu ruku, jak jste měl tu ruku?
0: Co je, proč?
1: No, bože, to mě něco nápadně připomíná. Dík, my už jsme spolu hráli. No samozřejmě. Ano, že vy jste ten pianista.
0: No co ho ukamenovali v Rokycané?
1: Bože, to je shledání po létech, že jo? My jsme kolezi. Bože, my jsme toho prožili a nejen v Rokycanech, že?
0: To já nemůžu vědět. Tak si můžu každýho pamatovat.
1: Co, na mě? Na mě si nepamatujete? Hej, dobrý večer, dovolte, abych se vám představil. Jsem Jonáš, příjmení sice mám, ale nevím proč, vůbec ho nepoužívám. To jsou vyhozený peníze, taky příjmení. Jsem říkal, takhle. Tak mě slyšíte, takhle jsem to... Hele, teď si vzpomenete. Křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá kmotra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Kerej. No ten, co držíte? Jo, náš František. Nespomínáte si, tohle jsem říkal, takhle jsem pil pivo furt, takhle...
0: No, já si vzpomínám, že ta slečna, co nám nosila to pivo, se jmenovala Mici.
1: Ale nejmenovala, teď jsme jen tak říkali. Ovšem, vaše jméno mě vypadlo z paměti.
0: Nevypadlo. Já vám ho neřekl.
1: Skutečně, tak to mě musíte teda říct dneska aspoň, po těch létech.
0: Prokop.
1: Prokop. A dál?
0: Prokop.
1: No tak snad mě můžete říct, jak se jmenujete dál. Bože, tak mám právo vědět, kdo mě doprovází na piano, ne?
0: Pianista Prokop.
1: Pianista Prokop. No podívejte, pianistovi Prokopovi nemůžeme proplatit honorář, rozumíte? To jsou takové předpisy, že musíme vědět celý jméno. Tak...
0: Nejde to nějak obejít? Nebo...
1: To nejde, to nám musíte nahlásit, to se nedá nic dělat, tak jen to řekněte, no.
0: Tak já vám to řeknu, no. Tak já jsem Prokop Matrace.
1: To byla noc, vidíte? Jo, doktor, nevíte!
0: Mě jinak dřív neřekli než Slamník. A žena mi utekla, na tu pokřikovali Válenda. A spolužáci ty mě jednou dokonce nutili žrát Žíně. Chápete to s takovýmhle jménem? Je to nějaký život?
1: No. Jestli se mám přiznat, tak to s těma Žíněma mě taky napadlo, když jste si představoval. A nemusíte mít strach, nic neuskutečním to přece. Bych nemohl vám, takovýmu kamarádovi, bože, my jsme toho zažili. Třeba rovnou v těch Rokycanech, jak nás hnali, vidíte? To byl popr.
0: Tehdy jsme se neměli hnout z toho sálu.
1: Proč?
0: Tam nebylo kamení. Pořád zachráníme se útěkem.
1: No a nezachránil jsem se?
0: To ví jo.
1: No hejte, nebudeme vzpomínat na tyhle ty mrzutý chvíle, když jsme spolu taky prožili krásný chvíle.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když i ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů. Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje víceméně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pro

0: se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila, v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme. Klima-alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šéf říká zaměstnanci, jak to, že přicházíte teprve teďko do práce? A on říká, no protože vy jste mě, pane šéf, včera říkal, abych si svý noviny laskavě přečet doma.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Přistáli v talíři na střeše radnice. Našli si nás na dno po vůni slivovice. Vrhli se nám kolem krku, polibky nás dusily. Jak ty zlaté rybky jsme jim po třech přáních splnit musili, než nás pustili. Byly to holky z jiných planet, Anča, Božka, Karin, Žanet.

držet krok. Náleda, co jsme byli zvyklí, ale tohle to byl pro nás zážitok. Byly to holky z jiných planet, Anča, Božka, Karin, Žanet.

Letná je Arci taky hezká a voní tady jasmíny. Jenže na Letní už jsem byl a v Paříži ne. Chtěl bych si vyjít na Pigá a blízko Moulin Rouge oslovit půvabnou neznámou. Bonjour, madame, co děláte se svá? Merci, chef. Tak v 8:30 u Pantheonu, jo? A kdybyste zapomněla, jak vypadám, poznáte mě podle toho, že budu mít šustě.

0: je to tu, hoci nechceme to vědět. Už dávno je to tu, hoci nechceme to vidět. Už dávno je to tu, hoci žijeme si, jako by nič.
1: Vysílá hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

své milé radost udělal. Koupil jsem auto a nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel z vrat.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš,

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa.

0: První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k tramské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
1: Na stránkách Akademie
2: ztrátyanálezy.info
1: ztrátyanálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: O otoman. Lesní pana a pan Toman hádali se o otoman. Ukradla jsi mi otoman, řekl Toman, kleptoman.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

bílého kamení. Dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád.

0: tam zítra budeme se lásku brát.
1: Hvězda.
2: Do lesa nahlasem volal.

tu podzim a prázdná síňka, do noci zakrádá se síc, času jak čočky do okřínka.

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Flexaret. Jméno Flexaret všichni znáte.
2: Flexaret jsou osvědčené dokonalé fotoaparáty.
1: Novinkou je zjednodušený Flexaret Standard.
2: Dvouobjektivový zrcadlový přístroj, zjednodušená konstrukce na 12 nebo 16 obrázků, synchronizační přípojka pro fotoblesk. Kromě automatiky má všechno vybavení jako Flexaret 6.
1: Pro náročnější fotografy a filmaře amatéry je nepostradatelný expozimetr.
2: Exposnet 2 zjišťuje přesnou expozici za jakýchkoliv světelných podmínek k fotografování. Jak?
1: Fotočlánek mění dopadající světelné paprsky na elektrický proud, který pohybuje ručičkou na ukazateli. Na stupnici nastavené podle ukazatele čteme už přímo správný čas osvitu.
2: Tak můžete se zaručeným úspěchem zachytit neopakovatelné okamžiky za každého počasí.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize a k tomu času byla fůl.

jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola,

tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy.

0: cestou. Nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Posloucháte stanici Hvězda.
1: Jo, každej mašinfíra řekne ti, co je to línej kout. Když ráno přijdeš v mrazu stuhlej, nemůžeš se hnout.

ústavní ulička, ozvěny kroků, půlnoc má podivnou zář. Najdeš tu flákače, bludičky doků, lidi, co ztratí.

0: začala osmá raní.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka spřátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiprout.info

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jednou Stanislav Najman zmeškal představení a sice Měsíci nad řekou hrál ten jediný výstup toho rybáře Pečárky. A v Národním divadle u nás byl pan Šprysl, že jo, a jeho dcera právě byla v takovém nebezpečném věku, byla u nás v baletu, ještě ji potkávám na Vinohradech teďka, a strašně ji kontroloval na každičkým kroku a nesměla večer sama. Jednou řekla, že půjde do divadla na právě na Měsíc nad řekou. A bylo to tak, Najman to představení zmeškal a až to byl krátký výstup, herci to prostě skočili a Najman tam v podstatě jako ani nechyběl, že jo? A on se jí ptal, a jak pak se ti líbil pan Najman? Jo. On byl taky sám rybář a Najman se mu hrozně líbil. On říkal, pan Najman, teď tam vůbec nehraje, tati. Cože? Pan Najman, že tam nehraje? Budeš povídat, já jsem ho sám na premiéře viděl. A tu nespravedlnost, které se dopustil, zjistil až potom druhý.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Ten si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě

0: zase bude líp.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Ač teď u kytary

0: kde jde to s nás, tam prsty včas si srovnám. Víte, na světě snad nic bez učení není, však jen počkejte ten skok na přes rok. Však počkejte ten skok na přes rok.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: Je 9 dopoledne.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já ne z divadla, ale když jsem se přestěhoval do Modřan, tak Vojta se to dozvěděl a ty prý budeš bydlet v Modřanech, Munzer, to jsi dělal dobře, kamarády, skupil barák Modřanech. Já pám, no, jsem rád, je to tak jako venkov a tak říkal, ty já koupil, víš, kvůli dětem, tam je pořád čistý vzduch, z brdských lesů to tam vane, kamarád, tam je pořád čistý vzduch, i za protektorátu tam byl čistý.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: není, obstará důvěrné seznámení. Chce-li se dívka bohatě vdát, stačí dát inzerát.
1: Postarat práci je mu legraci,
0: chuť do života.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

je zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky.

0: Jasně, ani jeden přehmat.
1: Slyšíte hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni Nýbr.

0: až k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
1: Na stránkách Akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek. Ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

pak přes balkon seš vyhošťan a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořčici.

dlouhé řadě slavných men. Byl to Šaj, byl to Šaj, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepíka Tonda pracuje na staveništi. Pepík tam nechá ležet lopatu a napíše na ní křídou. Toníku, přines mě tu lopatu sebou, já jsem na ní zapomněl. Tonda to čte, smaže to a napíše na to křídou. Tu lopatu ti nemůžu přinést, já jsem ji neviděl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

každý den přiloží svoje riadky k mojmu kurikulum víte. A keď rozmotávám klbko z piatky, ty si počítáš.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

za láskou, málo kdo jí odolá. Pojďme do hor za krásou, na stráních se rozdává. Pojďme do hor za vůní, jehličí se

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před kamery protiproudu opět po nějaké době zavítal snad nejlepší vojenský analytik, kterého u nás máme, Michal Svatoš, a zamýšlí se nad důležitými věcmi, nad chlapáckým ceněním zubů po celé Evropě. Může tedy válka s Ruskem opravdu vypuknout už za pár měsíců? A co je potřeba na to, abychom co nejdříve rozdrtili chřestajícího chřestíše? Situace v mnohem připomíná situaci před první světovou válkou. Zkrátka se asi všechno opakuje jen v jiných kulisách. Ale proč Vladimír Putin stále trpí nestoudné útoky vůči Rusku? O tom všem byla podrobná řeč. A také zda falešnou vlajku nespůsobí město Narva. Celý rozhovor si můžete pustit ze záznamu, vedle jej Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info.

starou kytaru. Mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulicích.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to

0: odmračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Pak je krásná taky automobilistická s tím slevováním, jak přišel, to bylo v zimě jednou, zkoušeli jsme tam nahoře ve staváku a on přišel a prohlížel si tam na té desce Ferman, co se zkouší, a pak povídá: to jsem to zvoral dneska, vážím tu cestu z Modřan v tom mraze, a teď já dneska vůbec neskouším, ten můj obraz není napsaný. No nevadí, dám si kafe z tehlíku, uvařte mě kávu. No a teď pil kafe chvíli a pak povídá: když už jsem v Praze, Ivan, teda syn, že jo, Ivan jel nahoru a nechal automobil u nádraží, tak já ho vezmu domů. A pak povídá: no jo, ale nevím, u kterého nádraží. Tak to nevadí, já je obejdu všechny tři a podívám se. Ale když já nevím číslo, to OG to vím, ale drobný nevím. A zase dopil to kafe a povídá: já stejně nemám klíče, tak nazdar.
1: Ano, ano, ano.
3: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Přáli byste si získat spisovatelův podpis? Vyžádejte si v nejbližší prodejně Jednota informační prospekt. Najdete v něm jména našich spisovatelů i jejich knih. V prodejně si vyberete knihy, které máte rádi. K podpisu můžete ovšem zaslat i jiné knihy jmenovaných spisovatelů, které jste v Jednotě koupili už dříve. Podpis oblíbeného autora vám opatří prodejna knih Jednota.
2: Knihy si kupte co nejdříve, nejlépe už v listopadu. Odevzdáte-li je nejpozději do 20. listopadu, pošle je prodejna ve společné zásilce k podpisu. Všechny budou řádně zapsány, žádná se nestratí a ještě před Vánocemi je dostanete zpět s podpisem.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

se, tak povídám i Noelu, tak kde se, no. Když se v novým kabátě byl fešák,

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Zhluboka dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit, zhluboka dýchat, raz, dva, tři, vykročit rázně, levou, pravou, paži připažit, vykročit rázně, raz, dva,

0: já na ní porymlím.
1: Když zatoužím po obětí, jak zachová se muž,
0: vždyť obtiskneš mi růž.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: pořady Stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já mám jednu takovou vzpomínku na Hilara. Zkoušeli jsme krále Oidipa a tam na tom prvním předělu, to čtyřverší, takový on na mě chtěl, abych tu svou jokastu jako trošku zacloumal a pořád říkal, Oidipus uchopí vášnivě matičku, zahýždě matičku, ano, vášnivě. Já jsem si říkal, Hergo, bude premiéra, budou tam ty kritici a tenkrát byla taky špatná subvence nějaká, hrozilo to, že jim nějak zrejnou. Já jsem říkal, ještě si můžou na nás pomstit, že jsem říkal, kdyby jsme byli avantgardní divadlo, tak to bez všeho matičku vášnivě zahýždě. Ale takhle jsem si to jako rozmyslel a na té zkoušce jsem to přehnal. A on viděl to nebezpečí, zahvízdal, on měl píšťalku a hvízdal vždycky aut. Kávko, ježičmarja. Oidipus uchopí vášnivě matičku zahýždě, ale subvencovaně.
0: V bezpečí Stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

získá, mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mě doprovází svým paňákům. Den co den jsem více podoben a ufouni mi přistávají rovnou do oken. Já zapálím si cigaretu, visí mi na spodním retu a dodál a jméno mý je Honza vyčítal. Já umírám touhou, já umírám touhou.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.

Pás šumavské pahorkatiny se ztrácel v modravém oparu podzimu. Zdálo se, že vytváří celistvou barvu hradby. Ale přece sem tam vynikaly nažloutlé body bříz a zahnědlých modřínů, zlatily se buky a zesvětlily ořešníky. Vzduch byl ostrý a chutnal jako čerstvá voda vytrysklá spod kamene. Hajný straka svlékl krátký lesácký kabát, položil ho na široký kámen, usedl a nohy rozložil po obou stranách skalky jako na hřbet obrovitého koně. Jeho jezevčík Brok s hladkou srstí zlatohnědé barvy se téměř ztrácel v zažloutlých chomáčích vysoké trávy. Přiběhl, jistým skokem se usadil na pánově klíně, zívl, zvedl hlavu a čekal na pohlazení. Straka miloval svůj kraj. Nedal by za nic na světě ten kus země, svěřený jeho ochraně. Sloužil tady od svého mládí, srostl s celým krajem. Když mu zemřela jeho pracovitá žena a bolest z toho se časem zmírnila, zvykl si na svoje osamocení a vytvořil si rytmus vlastního života. Všichni, kdož ho znali, vážili si jeho moudrosti a znalosti přírodních pravd. Přestože celý ten kraj tak důvěrně znal, nemohl se nabažit těch líbezných obrazů. Až za hodnou chvíli pleskl jemně psa po zadku a počkal, až mu seskočil z klína. Vstal a nadhodil si pušku.

0: Strakův večer v hájovně měl svůj každodenní obvyklý rytmus. V peci zapraskal oheň, Brok se schoulil do svého košíku u samé stěny kamen, vzdychl a zavřel oči. Zdvihl hlavu, až když Straka začal pokládat tekuté těsto na rozžavenou pánev, ale pach cmundy ho nezaujal. Zřejmě něco zaslechl zvenčí a proto hbitě vyskočil ze svého košíku, vstrčil nos po škvíru prahu a ostře zavrčel.
1: Dej pokoj, kdo by k nám šel za tmy?
2: Je tam někdo?
3: To jsem já, Jarmila.
2: Kovářovic Jarmila ze vsi?
3: Jarmila z Prahy. A tohle je váš vnuk Vašík. Pozdrav dědu.
4: Dobrý den.
1: Romský dílo, kvůli vám jsem spálil cmundu, pojďte dál. A to nemohl přijet také František?
3: Je už několik dní na služební cestě a já nemohla čekat. Vašík byl měsíc nemocen na průdušky a teď mu lékař doporučil, aby byl alespoň měsíc na čerstvém vzduchu. Ze školy ho uvolnili, učení má sebou a kromě vás nikoho na venkově nemáme.
1: Jo tak, to jako chceš, aby tu malej zůstal. No? Já dětem už nerozumím. Mám spoustu práce a nemám tu ani místo.
3: Co pak vy nežijete sám?
1: No, nevěděla jsi, mám přece Broka.
3: Takže vlastní vnuk se vám sem ještě vejde.
1: Vlastní vnuk na papíře. Tebe znám jen ze svatební fotografie. Vlastní si nedokáže přijet, aby navštívil otce. To je mu milejší ten jeho slavný ouřad.
3: Dědo, kdy už to Františkovi odpustíte?
1: Zrada se neodpouští. Vezmeš si ven do cmundu?
4: Ale není tu příbor.
1: Na placku ti stačí ruce.
3: Tak co, dědo? Může tu Vašík zůstat?
1: Dej chlapce spát vedle. Musím si to všechno srovnat v hlavě.

0: Paprsek slunce se přehoupl přes široký zbrázděný rám hlubokého okna, dotkl se lesklé pruhované cíchy a zvolna se posunoval vzhůru, až se jako štiplavé pírko dotkl rozcuchané Vaškovy hlavy. Vašek otevřel oči a promnul si koneček nosu. Rozhlédl se a překvapeně si sedl na posteli. Vedle sebe zahlédl spícího Broka. Teprve teď si uvědomil, kde se probudil. Pohladil psa. Ten vysunul špičku jazyka a pak široce zívl. Vašek odhodil peřinu a seskočil na chladná hrubá prkna podlahy. Popoběhl ke dveřím. Otevřel je. Světnice byla prázdná.
1: Mámo! Maminko! Dědečku!
0: Na stole stál velký hrnek s mlékem a pořádný krajíc chleba. Vedle ležel papír. Pevným pravidelným písmem tam stálo:
1: Sněz všechno. V troubě je zbytek cmundy. Neprováděj žádné lumpárny. V poledne jsem doma.
0: Vašek ukousl kus chleba. Zapil douškem mléka. A tak, jak byl v pestrém pyžamu, vyběhl z hájenky. Brok před ním, jako by ho zval do dědova malého království. Stodola, kurník, králikárna a rozložitá voliéra stály kolem malého, čistého dvorku. V obůrce zahlédl krotkou srnu. Nechala se pohladit a slastně přivírala zraky. Od někud se vyhrnuly slepice. Ve voliéře seděl na větvi žlutohnědý pták s načechraným peřím, z kulaté hlavy blýskaly nazlobené okrouhlé oči, teď v plném denním světle stažené do vodorovných čárek. Po obou stranách temene jeho hlavy vystupovaly hroty peří jako vyrůstající růžky. Na jedné tyčce plotu zahlédl vyset modrý hrnec dnem vzhůru, seběhl pro něj, vzal klacek opřený o kůlnu a pobíhal po dvorku. Mlátil klackem do hrnce a vykřikoval ze všech sil.
1: Slyšíte? Jsem hajný straka! Vládce lesů a hor! Jsem hajný podjezevčí skálou!
0: Brok poskakoval kolem chlapce a divoce štěkal, protože tohle byla přece velikánská legrace, kterou se svým pánem nikdy nezažil. Dutý kovový rámus se odrážel od stěn stavení a nesl se daleko přes louku k lesům. Vašek přeslechl motor traktoru, který vedl hromotluk s mohutným svazkem dlouhých klád dřeva hrbolatou lesní cestou. Ten zaslechl rámus

0: Z dvorka hájovny a nevěřícně zakroutil hlavou. Zastavil.
1: Hej, adjunkte, nebo jsi indián?
2: Já se jmenuji Vašek, Václav Straka.
1: Budu ti

0: Takže táta byl také hajným.
1: Ještě ne, jenom se na něj učil, víš. To ostatní by ti měl říct děda. Ahoj.
2: Ještě chvíli se díval Vašek za traktorem, až se mu ztratil v záhybu cesty. Otočil se zpátky k hájovně a naráz byl opět ve světě nových objevů. Zahledl, jak se na střechu stodoly sneslo hejno holubů. Zatleskal, aby přiměl holuby k pohybu. Zavolal na ně, pak zvedl kamínek a snažil se ho hodit mezi hejno. Holuby se tiskly ke střeše, nakrucovali hlavičky tak, aby jedním okem viděli vzhůru do báně oblohy. Vašek si toho všiml. Jako tečka právě nad hájovnou se v kruzích vznášel nějaký pták s široce rozpjatými křídly. Vašek spatřil vysokou tyčovinu, popadl to bydlo, došel před stodolu, několikrát bydlem uhodil o okraj střechy. Nedal holubům pokoj, dokud je nevyplašil, až se zvedli nad dvorek a rozlétli se na všechny strany. Chlapec zaslechl tupý náraz a koutkem oka se mu myhl temný stín. Dravý pták se snesl k zemi a v drápech držel zoufale se bránícího sněhobílého holuba. Několika klofanci ostrého zobáku ho zabil. Sevřel do pařátů a vznesl se i z kořistí. Vašek s otevřenou pusou a se zatajeným dechem pozoroval dramatickou událost. Zvolna si začal uvědomovat, že holuby se před dravcem uchýlili na střechu a kdyby je nebyl bydlem vyhnal do vzduchu, nebyl by zahynul bílý holub. Mísila se v něm lítost, strach i zlost. Co řekne dědovi, až se vrátí? Rozhodl se, že mu neřekne nic. Vzpomněl si na traktoristu. Vybavila se mu jeho slova. Lhát se nesmí. Leda, že by se děda neptal. A když se zeptá? Když otevřel dveře světnice, ucítil kouř ze spáleniny. Pohledl ke kamnům. Z roštu spadl velký rozžhavený uhlík dřeva a pálil prkno podlahy. Vašek přiskočil a lopatkou vhodil uhlík do kamen. V ošlapaném, sukovitém prkně zůstala zčernalá jamka. Snažil se hadrem ohořelinu vytřít. Zůstala. Jen uhel pořádně rozmazal do široké skvrny. Vašek si mrzutě třel nos a vsteky odhodil hadr. To kouzelné ráno, které poprvé v životě prožil, se náhle pokazilo. Zdálo se mu, že svět už není tak jásavý, přestože venku svítilo plné slunce a barvilo listí do zlatova.

0: Úvozem pospíchal Straka k hájovně. Bylo pravé poledne a slunce stálo na obloze ve svém nejvyšším podzimním bodě. Už z dálky zaslechl hajný zvuk traktoru, ustoupil stranou a čekal. Na úzkou cestu se vyřítil traktor s obrovitými pneumatikami. Hromotluk zastavil.
1: Kolikrát se zotočil?
2: Málem jsem si postěžoval i Vaškovi, že mě chcete uhonit.
1: Vaškovi? Jakýmu Vaškovi?
2: No, tomu vašemu malýmu, na hájence.
1: Ty jsi byl na hájence. A co kluk, učí se?
2: Jo, učí. Než se vrátíte, bude umět všechno.
1: Mohl by ses do večera otočit ještě 4x, kdybys chtěl. Pamatuj si, že co nejdřív napadne sníh a skládka zapadne.
2: Hleďte, hajnej, mě ještě na zahrádce nedozrál rybís a vy už stavíte sněhuláky.
1: No to si za pár dní řeknem. Uvidíš.
0: Světnice hájovny byla zalita plným světlem. S přibývajícím časem, blížící se k poledni, rostla ve Vaškovi tíseň. Věděl, že děda se vrátí a bude se ptát. Brok se od chlapce nepohnul a Vašek byl rád. V psovi zřejmě sílil hlad, na Vaška dotíral, zdálo se, že si s ním chce hrát a několikrát došel ke své misce, podstrčil čenich pod její okraj a nadhodil ji, až se převrhla. Vašek si sedl na lavici, cítil se opuštěný a bylo mu do breku. Brok se vrátil.

0: Vrátil k němu a skokem se mu usadil na klíně. Zdvihl hlavu a olízl chlapci bradu. Vašek ho jemně pohladil po hrudníku a cítil, jak se k němu pes přitahuje. Na zápraží se ozvaly kroky, zaskřípali na dlaždičkách chodby, přešli do předsíňky a stichli na rohožce. Vašek zatajil dech. Brok se skočil z chlapcova klína a hnal se přes světnici. Děda rázně otevřel dveře a pozdravil.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No, tak co bylo? No, sedíš, jako bys měl zimnici. Povídej.
0: Děda došel k chlapci, tvrdou dlaní mu nazdvihl tvář. Vašek se mu vymkl, utekl do komůrky, klekl si před postel, tvář zabořil do peřin a rozplakal se.
2: Já to vás nebudu, nesahejte na mě, nejsem váš, jsem mámin.
1: Co tě to chytlo? Ještě na mě tady křič? Postel si neustlal, v plotně to vyhaslo, brok má hlad a za celé dopoledne si zřejmě nic neudělal. Víš co? Pojedeš domů, já tě tu nechci. Nemejlil jsem se, že se sem nehodíš, to tvoje máma mě přemluvila. Jsi městskej a patříš do těch vašich paneláků.
2: Dědo, ne, prosím vás, ne. Prosím vás, nechte mě tady. Já vám řeknu všechno. Z kamen vypadl uhlík a vypálil do podlahy dílu.
1: Už jsem si všiml. Tak dál.
2: Honil jsem holuby bydlem. Bílého chytil dravec.
1: Káně, známý, lítá až od orlí skály. No, holuby nejsou moje, přiletěli ze vsi. Pamatuj si, že na hájovně v lese holuby neochráníš. Povídej, co dál.
2: Víc už nic. Nezlobte se na mě. Já už teď budu správnej adjunkt.
1: Cože budeš? Adjunkt, jo. No, to bys musel být moc správnej chlap. Hele, Dveno, ustel si postel, uklid ten klobouk a víckrát si bez dovolení nic neber. A dál ukážu ti, kde je zrní a jak se krmí, co dávám Brokovi a co Líze. Musíš se starat o Kubíka, to je náš vír, rozumíš? Brok, když chce, vyhrabe mu myši. Zkrátka, vezme si hospodářství na starost.
2: Líza je krásná.
1: No, mám jí odsrnčet. Přišla o mámu a vychoval se mi na dudlíku. Jednou odejde sama do volnosti.
2: Ne, nesmí, já nechci.
1: Odejde, to je zákon přírody. A tomu se musí podrobit každý. Tak, a teď se najíme. Dáme si slaninu, co říkáš?
2: Já jsem ještě nikdy tlustý nejedl.
1: U mě to zkusíš. Promastíš si útroby a budeš zdravý jako dub. Podívej se na broka, jak se mu ze špeku leskne srst. Tak co? Chutná.
2: Moc, dědo. Já bych si vzal ještě.
1: Odříkanýho špeku největší kus. Jen se najez. Odpoledne poklidíš a postaráš se o hospodářství. Zajdu až k hlavnímu krmelci, jestli přivezli seno. To je na tebe daleko. Než uklidíš, sem zpátky. A pak vyrazíme a já ti ukážu nejkrásnějšího jelena v tomhle kraji. Říkáme mu král revíru. A Veno, už žádný hlouposti, nebo tě posadím do autobusu a pomaširuješ domů.
2: Čestný dědo.

0: Slunce se sklonilo níž k vlnité čáře kopců. Straka kráčel opatrně, našlapoval na špičky a vyhýbal se každé suché větvičce na stezce. Chvílemi se zastavoval a čekal na Vaška. Vnuk ho napodobil a vysoko zdvihal nohy. Co chvíli přeskočil větvičku nebo kámen a pozorně hleděl před sebe na cestu. V ruce svíral vodítko, na jehož konci pobíhal brok. Postupovali krajem lesa, kryti silnými kmeny stojáků. Tam, kde se les rozsvěcoval a louka byla přehlednější, tam se Hajný přikrčil. Vašek se za chvíli také naučil chodit v podřepu. Někdy se Straka sehnul a ze stezky odhodil klacík. Několikrát se ohlédl po Vaškovi a prstem mu naznačoval, aby byl tichý a opatrný. V těch chvílích se také zadíval na psa a spokojeně přikývl. V kraji porostu, kde se louka rozšiřovala, stál vysoký posed, dobře a přirozeně krytý. Hajný se zastavil u žebříku, pohlédl vzhůru, očima přejel kůly upevňující kazatelnu, pak hlavou ukázal vzhůru a rukou pokynul, aby mu Vašek podal broka. Obezřetně, s brokem v náručí a s puškou zavěšenou na levém rameni, vystupoval Straka příčku za příčkou nahoru. Za ním Vašek. Nahoře se Hajný otočil a podal Vaškovi ruku. Využil toho, že byl chlapec blízko u něho, a zašeptal.
1: Naprosto ticho, nesmíš ani kýchnout.
0: Usadili se na prkénku jednoduché lavičky. Kazatelna byla zastřena chvojím, přední strana končila nízkou stěnou v úrovni očí člověka, takže dobře přehlédli širokou louku na obě strany. Před nimi asi 300 metrů rostla mlazina zahnědlých modřínů a tvořila přirozenou kulisu půvabné krajiny. Straka si pozorně prohlédl louku a při pohledu na hodiny šeptl Vaškovi.
1: Ještě čtvrt hodiny.
2: Jak víš, věř, kolik je hodin?
1: Vždycky je přesná na minutu. To, co nevíme my, zná ona velmi dobře.
0: Hajný posadil broka tak, aby se mohl před ním opírat o břevno posedu. Pes citlivě zaznamenával nozdrami každý nový pach a byl-li zvlášť silný, natočil hlavu tím směrem, odkud pach přicházel. Mlčeli a pozorovali napjatě louku. Chvíle mi přiložil děda k očím dalekohled a přejížděl zrakem kraj modřínové mlaziny. Vašek byl netrpělivý a zdálo se mu, že ta čtvrt hodina už dávno minula. Mlčky prsty naznačil dědovi ciferník hodin. Děda prsty odpověděl, ukázal, že chybí ještě 3 minuty. Na pravé straně louky se náhle objevila srna. Vašek dědu upozornil a jiný přikývl, že o ní ví. Ukázal Vaškovi za ní ještě další kus. Páslo se za ní srnče a kousek dál další. Srna chvílemi zvedala hlavu a neklidně pohlížela k modrýnům. Náhle stuhla, vypěla krk, překvapivě rychle se otočila a dlouhými skoky odběhla z louky, obě srnčata za ní. Straka stiskl Vaškovi nohu nad kolenem. Vnuk pozorně sledoval les před sebou. Náhle ani nepozoroval jak. Objevil se na pokraji mlází jelen. Děda si ho prohlédl dalekohledem, který pak podal vnukovi. V kruhu obzorky Vašek uviděl postavu jelena s mohutným rosochatým parožím, na něm byly odnože, výsady a Vašek se snažil je spočítat. Nedopočítal se jich, tak byly husté. Jelen stál hrdě a pyšně, vědom si své síly i úcty okolního světa. Pokročil blíž k posedu, zaklonil hlavu a bouřlivě zatroubil. Jednou, dvakrát. Ou, ou. Přeletělo loukou, narazilo na les a ozvěnou se táhlo údolím. Jelen měl krk obrostlý dlouhou rezavou hřívou spadající hluboko k plecím. Zatřepal hlavou a parohy zaryl do země. Vyhodil hrsti trávy a hlíny, divoce zahrabal před ním během a hlína vystřikovala daleko za něj. Straka obdivně zašeptal.
1: Král. Skutečný král revíru. Určitě si je toho vědom.
0: Pak opatrně, zatímco jednou rukou přidržoval broka, zvedl pušku, opřel jí o přední břevno a zvolna přikládal tvář k pažbě. Vašek pozoroval dědu a šeptl polekaně.
2: Dědo, vy ho chcete zastřelit?
1: Ne, copak nepoznáš, že mám brokovnici?
2: By na jelena nestačilo?
1: Nesmí se to. Všechna spárkatá zvěř, k níž také jelen patří, střílí se jenom kulovnicí.
0: Vašek přikývl, že rozumí. Z dálky se ozvalo zatroubení jiného jelena. Děda s vnukem obrátili tím směrem hlavy. Troubení zesílilo. Král revíru se natočil po zvuku a odpověděl hřímavým, silným hlasem. Pak se rozběhl druhému jelenovi naproti. Na kraji louky se setkali. Srazili se bez varování. Jeden se rozběhl proti druhému se skloněnou hlavou. Třesk paroží připomínal náraz zvučný dřev. Druhý jelen byl mladší, slabší a také méně zkušený. Král revíru ho srazil na kolena, vymkl se vzájemnému zapletení paroží a odskočil. Mladší jelen se zvedl a třepal hlavou, aby se vzpamatoval. Král revíru se k němu obrátil zády a zhluboka vítězně zatroubil. Druhý jelen na nic nečekal a několika skoky zmizel v lese. Vašek poskočil radostí, vydechl a chtěl zatleskat rukama. Včas si ale uvědomil, že nesmí. Pohledl na dědu a usmál se.
2: Král vyhrál.
1: Musel. Vždyť je nejsilnější.
2: Je to skutečný král.
0: Brok sledoval každý krok jelena a vzrušením tichonce pokníkával. Děda mu položil na hlavu dlaň a pohladil ho.
1: Nesmíš, už ani muk. Všimni si, Véno, jak jde král s nízko svěšenou hlavou. Skoro až u země. To hledá láň, asi její na stopě.
2: Hledá svoji královnu.
1: Určitě bude stejně sličná, jako je on.
0: Chlapec byl nesmírně šťastný. Sklonil se k brokovi a otřel si tvář o jeho sametovou hlavu. Seděli opřeni jeden o druhého a pociťovali klid a krásu tichého podzimního podvečera.

0: Příběh za příběhem prožívali děda Straka se svým vnukem Vaškem a každá ta událost byla provén dobrodružstvím. Už nebyl bledým městským chlapcem. Špek, krajíce chleba namazané medem, ale i bramborové placky, čistý vzduch a denní práce na dědově hospodářství z něj vyhnali poslední stíny zánětu průdušek. Už ani nezakašlal a cítil se silný, že by skály lámal. Jen učení se snažil vyhnout, jak mohl, ale děda ani v tomhle mu nic neslevil. To už čas poskočil o 3 týdny a děda zneklidněl. Čekal sníh. Večer rozsvítili petrolejovou lampu, děda si sedl ke kamnům a přikládal. Co chvíli pohlédl k oknu. Véna měl před sebou na stole rozloženou učebnici. Náhle se ozval do ticha přerušovaného jen pravidelným tikáním kukaček.
1: Dědo, že vy máte rád Kubíka?
2: Mám.
1: A Lízu? A slepice? A králíky? Vy máte zkrátka všechno tady rád. Já se vám nedivím, dědo. Já to mám všechno taky moc rád.
2: Koukej se učit, Véno.
1: Víte, dědo, já už jsem vám vlastně všechno odpustil.
0: Děda se upřímně rozesmál. Tak hlučně, že vzbudil Broka. Pes zívl, protáhl se v kříži, přicapal ke stolu a dožadoval se Vaška, aby ho vzal na klín. Pak se protáhl až ke kraji stolu a vystrčil hlavu. Opřel se před níma a očichával Vaškovu knihu.
1: No vidíte, dědo, co pak se můžu učit?
2: Složit učení a oba na kutě. Hybaj.
0: Sněžit začalo v noci. Vaška vzbudil nezvyklý, rachotivý zvuk škrabadla na sníh. Vašek vyskočil z postele a skokem byl u okna. Bílá záplava ho oslnila. Pak tak, jak byl v bačkorách a pyžamu, vyběhl před hájovnu, zaklonil hlavu, otevřel ústa a polikal chuchvalečky sněhu, které mu na jazyku zamrazily a okamžitě se rozpouštěly. Vřískal.
1: Snížek, sníh, pojedeme na salních, snížek, sníh.
2: Mazli domů nebo nastydneš. A připrav snídaní, potom vyrazíme ven. Ve stopách zvěře budeme číst jako v knize.
0: Při snídani v prostředí mimořádně příjemném, když venku tiše padal sníh a praskalo v kamnech, považoval Vašek za vhodné konečně se zeptat.
1: Dědo, vyprávějte mi o tátovi. Jak to vlastně bylo? Prosím, prosím.
2: Vypadalo to, že má les v krvi. Dříví i to ostatní. A že si to tady zamiloval. Pak šel na vojnu v pohraniční stráži, zbytek dovojákoval v Praze a tam si namluvil tvoji mámu. No a už se nevrátil. Jen jednou přijel, vzal si svoje věci, něco jsme si řekli a byl pryč.
1: A vy mu nemůžete odpustit.
2: Teď sedí na ministerstvu a roste mu pupek.
1: Táto nemá žádný pupek.
2: Obleč se a jdem. Lesák má nejvíc práce, když napadne sníh.

0: Sněhu napadlo až po kolena. V místech, kde obtížně obcházeli hustou houštinu proutí, se Strakan nečekaně zastavil, sklonil se k zemi, chvíli něco prohlížel, pak několikrát kývl na Vaška a ještě dřív, než se nad ním chlapec zastavil, vyrazil děda ze sebe.
1: Liška, krocinál, čerstvá stopa a pořádnej kus, asi lišák. Veno, pust broka z vodítka. Hledej, broku, hezky hledej, hledej. Tady je bažina, dávej pozor, Veno. Šlapej jen do mých šlápot. Pospěš si, broku! Broku, no! Já ho nevidím. Jestli toho lišáka žene, pak ho otočí k nám. V tom je brok pašák. Krucinál. Ten pes se zbláznil.
2: Co se stalo, dědo?
1: Znenadání odbočil. Stopa lišky vede dál a brok uhnul. Podívej se. Tady brok přeběhl stopu jezevce. A jakmile si to uvědomil a zachytil jeho pach, vrátil se. Vidíš, jak tady hrnul sníh a teď pronásleduje jezevce. Musíme rychle za ním, nebo bude zlé.
2: Dědo, může se brokovi něco stát?
1: Já nevím, musíme je dohnat. Přidej. Broku, zpátky! Broku!
2: Bročku, bročku!
1: Je to špatný. Za chvíli bude tma. Pojď.
0: Stoupání bylo stále příkřejší. Děda několikrát upadl a Vašek mu pomáhal vstát. Zoufalství teď padlo na oba. Hleděli na sebe bezradně, mlčeli. Sněhu ubylo, za to přibylo skály. Vašek se opíral i o ruce, zachytával se výhonků, klouzal a narážel kolenami na ostré výstupky skály. Pod borovicí zmrzačenou větrem se zastavili. Strakka se opřel o sukovitý kven, zavěsil se jednou rukou, zapahýl odumřelé větve a zasýpal.
1: A jsme pod jezevčí skálou. Toho jezevce znám, je to ďábel.
2: Jak to ďábel?
1: Podívej, no prohlídni si jeho stopu, na pravé tlapě mu chybí prostřední dráb. A vidíš tamhle ten otvor? To je skluz do jeho nory. Brok je už uvnitř, jako tehdy Asta.
2: Kdo byl Asta?
1: To byla tátová jezevčice.
2: Brkova máma.
1: Tak, zůstala v noře. Jezevec si zazděl, zahrabal, víš?
2: Musíme broka zachránit.
1: To je skála. Véno je jako z ocele.
2: Musíme ji rozbít, já ji rozbiju.
1: Nedokážeš nic. Zkusíme to ráno krumpáčem a železnou tyčí. Ani táta tehdy se pod zem nedostal.
2: Já tu zůstanu, budu hlídat, jestli jezevec vyleze. Brokovi že ne.
1: Brokovi nepomůžeš a sám tady zmrzneš. Pojď.
2: Pozor, dědo, klouže to! Stalo se vám něco?
1: Nic, jen jsem se svalil. Vezmi tu flintu, je plná sněhu. Pomoz mi vstát!
0: Naštěstí zaslechl Vašek motor traktoru a nadběhl Hromotlukovi. Chtěl vyklidit sklad dřeva dřív, než připadne sníh, a jezdil i za tmy. Dovezl Vaška s dědou do hájenky a dědu uložili do postele. Vašek zatopil v kamnech, dědovi uvařili čaj a ten dřív, než dopil koflík zmožen únavou a rozčilením, usnul.
3: Převleč se do suchého, adjunkte, pojedeme.
2: Pro doktora.
3: Děda doktora nikdy nepotřeboval a teď nepotřebuje ani nás. Vezmeme krumpáč, lopatu, páčidlo a jedem.
2: Jezevčí skále.
3: Pokusíme se o to sami.

0: Hromotluk už ze zvyku plivl do dlaní, popadl krumpáč, přistoupil k hrozivému temnému otvoru nory a prohlížel stěny skály. Pak se rozmáchl a třeskl krumpáčem do skály. Odlétly jiskry. Po druhé, po třetí, po dvacáté. Se zaťatými zuby a s obdivuhodnou silou bušil hromotluk ostřím do kamene s urputně zatvrzelým výrazem v tváři. Pak si lehl na břicho, vsunul se co nejdál do otvoru, vstrčil hlavu do nory a naslouchal. Vysunul se zpátky. Soucitně pohledl na Vaška, který stál nad ním, a zachmuřeně hleděl hromotlukovi přímo do tváře.
1: Je tam ticho. Ticho jako... Prostě je tam ticho.
2: Bročku! Bročku můj! Už jsme tady u tebe! Bročku! Prosím tě, vylez! Bročku!
1: Vyhodit tu skálu dynamitem.
2: Zabil byste Broka?
1: To vím.
2: Rozsekám tu skálu na cucky!
1: Nech toho! Raději rozdělej oheň.
0: Hromotluk třískal do kamene hlava nehlava, ale už ani kamínek se nevylomil. Po hodné chvíli namáhání odhodil hromotluk krumpáč a posadil se do sněhu. Byl přesvědčen, že kdyby tu nebyl Vašek s očima plnýma úzkosti, byl by už před půlnocí odhodil palici nebo ocelovou tyč. Věděl, že v něm chlapec vidí jedinou naději. Uvědomil si, že by nedokázal přiznat se k tomu, co už věděl od večera, že tady není pomoci, že skála se nezměnila od té doby, co tu tehdy František Straka bušil zoufale do balvanů, aby zachránil Astu. Marně. Hromotluk se podíval na hodinky. Bylo už hodně kránu. Uvažoval, jak asi vypadá Jezevcův brloch. Několik štol, pak hlavní nora vedoucí přímo do kotle, v němž jezevec odpočívá a v zimě spí. Tehdy Asta a teď Brok ho zřejmě zahnali až do kotle. Snažili se ho vyhnat ven, jezevec se otočil, předběhl psa a zadními běhy ho v kotli uzavřel. Jak dlouhá může být nora? Metr, dva nebo víc? Je rovná nebo zahnutá? Vede vzhůru nebo klesá pod skálu? A co když pes v této chvíli již vůbec nežije? Zadusil se třeba už po několika prvních hodinách. Litoval psa, ale daleko víc mu bylo líto Vaška. A hajný, ten bude trpět nejvíc. Zůstane teď docela sám. Ohlédl se na Vaška. Chlapec pozoroval traktoristu, zachytil jeho pohled, sepjal ruce a zaprosil. Hromotluk se rozhodoval. Kdy se konečně odváží vyřknout ta slova, která už má dlouho na jazyku? Tak to je konec, adjunkte. Jdeme domů. Jezevčí skála. Museli tu odedávna sídlit jezevci. Už od nepaměti. Pohlédl znovu k vrcholu, tam, kde rostla zmrzačená borovice. Poléta vévodila okolí, vítr a mokrý sníh ji olámaly větve. Silný zbrázděný kmen byl skřivený, u země začínal objemným pařezem tak na jedno obejmutí dospělého muže. Musí mít rozložité kořeny na všechny strany, když se na vrcholu skály tak dlouho udržela. Hromotluk zatajil dech. Cítil, jak se mu náhle rozproudila krev a rozehřály tváře. Pohledl k zádi traktoru. Měřil vzdálenost.
1: Vašku, pojď sem, ale honem.
2: Něco jsi to vymyslel?
1: Koukni na tu borovici. Napadá tě něco?
2: Stojí jako stražný na skále.
1: Jo, jenže my ji zkusíme vytrhnout i z kořeny. Co když se dostaneme do jezevčí nory z hora?
2: Hurá! Vy jste senzační, pane Hromotluk.
1: Ještě jsme nevyhráli. Pojď, pomoz mi rozvinout a napnout lano. Tak. A teď uteč hodně daleko, buď to nevydrží. Traktor nebo borovice.
0: Vašek se vzdálil. Když byl přesvědčen, že už je v bezpečí, otočil se a zakryl si oči. Díval se jen škvírami mezi prsty. Hromotluk skočil do kabiny, spustil naviják a bez dechu sledoval, jak se napínalo lano. Borovice se zatřásla, schodila z pršku sněhu. Traktor se zachvěl jako pes na napnutém řetězu. Posunul se o kousek zpět. Romotluk mu nepovolil. Strom se naklonil, traktor couvl a borovice se opět narovnala. Naviják hučel a potom v něm náhle hrklo, jako když přeskočil zub v převodu. S třeskotem lámaného dřeva a chrastěním vyvaleného kamení se borovice kácela k zemi. Vyrvané kořeny se vymrštily z hlíny a vystřelovaly prameny sněhu. Strom se zvolna sunul po svahu dolů a strhoval sebou balvany. Hromotluk vypíjal naviják. Opřel si spocenou tvář a vyskočil z kabiny. Hnal se k vrcholu jezevčí skály. Zdálo se, že jí hodný kus ubilo.
1: Vašku, lopatu!
0: Chlapec popadl lopatu a běžel k traktoristovi. Hlína po vyrvaných kořenech borovice byla měkká a plná kamení. Hromotluk zaryl lopatu hluboko do půdy, chlapec klekl na zem a rukama hrabal hlínu, odhazoval kamení a vytrhával drobné koření. Chvíli trvalo, než se dostali hlouběji. Rozednilo se. Růžový obzor se připravoval na den. Vyházená hlína a kamení se vršily na velikou hromadu. Neustali ani na chvíli, jen občas si traktorista plivl do dlaní. Náhle se Hromotluk propadl jednou nohou o kus níž. Překvapením vykřikl. Ohlédl se k Vaškovi a ve stejném okamžiku koutkem oka zahlédl stín. Uslyšel polikané vydechnutí chlapce. Mezi nimi se skokem protáhl mohutný šedivý jezevec s bílými pruhy, vodorovně se táhnoucími podél jeho úzké hlavy. Uskočil stranou a neuvěřitelně mrštnými drobnými skoky zmizel za svahem. Hromotluk ponořil obě ruce hluboko do čerstvé jámy. Dotkl se něčeho měkkého a pevným sevřením vytáhl broka z díry. Pes byl bezvládný. Položili ho na zem. Traktorista si lehl vedle něho a ucho mu položil na hrudník. Odtáhl hlavu a zašeptal.
1: Srdíčko mu tluče. Nepatrně, ale přece.
0: Střídali se, třeli psovi hrudník pravidelnými pohyby. Z traktoru přinesli pytel, rozestřeli ho blízko ohně a broka položili na něj. Pes nejevil jiné známky života, než že chvílemi znatelně vydechl. Hrudník se mu zachvěl a nozdry čenichů se malunko rozevřeli. Hromotluk pokrčil rameny.
1: Zabalíme ho a zavezem do hájovny.
2: Tiše!
3: Veno! Veno!
2: To je děda. Bude zlé? Dědo! Dědečku! My jsme tady!
1: Neboj. Bude mít radost, že jsme psa vytáhli.
3: Co jste to tu provedli za spoušť? Co pak tohle se dělá v lese? Co ta borovice? No to je nedovolená těžba.
1: Možná.

0: že jsme zachránili Broka a vy nám ještě vynadejte.
1: Broku, Bročku, no, probuď se ty, kluku lenivej. No dobře, dobře, dobře, ale já měl bejt u toho hajnej, má bejt u všeho, co se v lese děje. Prostě mě nezbudili.
2: Potil jste se, dědo? Bylo vám zlé?
1: Ale v životě jsem nestonal, správnej hajnej nemá čas na nemoc. Ukáž, vezmu Broka do náruče a jdem.
3: Až neuvěřitelně jemně vyzdvihl Broka, z loktů vytvořil nejměkčí lůžko na světě a opatrně sestupoval k traktoru. První paprsek slunce se přehoupl přes nejvyšší jedly a slabonce osvětlil jezevčí skálu. Teď vypadala jako dobytá pevnost.

0: Kdykoliv si Vašek vzpomněl na noc a ráno na Jezevčí skále, nepamatoval si zcela přesně na zpáteční cestu traktorem. Tak byl zneklidněn Brokovým bezduchým stavem. Věděl, že seděl mezi dědou a Hromotlukem a že jednou rukou se dotýkal Brokova vlažného těla. Nedokázal rozeznat, kdy se hrudník psa pohnul nepatrným nadechnutím a kdy to bylo způsobeno otřásáním traktoru. Chvíle mi pohledl vzhůru k dědovi, ale ten měl zachmuřenou tvář, díval se nepřítomně na cestu, Broka držel na klíně. Mlčeli celou cestu a Vašek většinou svět kolem sebe nevnímal. Vůbec si nepamatoval, jak se dostal do hájovny a do postele. Chlapec spal několik hodin hlubokým spánkem. Děda seděl za stolem, hlavu v dlaních. A pokud otevřel oči, měl je upřené na košík, v němž bezvládně ležel Brok. Hlavu měl nemohoucně převislou na hraně košíku, přední packy nepřirozeně přitažené k hrudníku. Hajny se snažil sledovat každý sebe nepatrnější pohyb svého jezevčíka. Chvíle mi zahlédl jemné zachvění srsti. Straka přemáhal únavu a touhu jít si lehnout a usnout. Když před několika hodinami, ještě než se rozednilo, otevřel oči a zjistil, že Vašek v hájovně není a že tu nebyl ani v noci, zděšení a strach překonali slabost. Vyskočil z postele, chvatně se oblékl a spěchal k Jezevčí skále. Byl přesvědčen, že Vašek nemůže být jinde. Ale teď znovu pocítil malátnost a bolest hlavy. Na čele mu vyrazil pot a v prsou mu chrčelo. Chvílemi mu hlava poklesla a usínal. Přinutil se k tomu, aby vstal, došel k Brokovi, přiklekl k němu a dotkl se jeho čenichu. Byl suchý a okoralý. Pohladil Broka a v prsou se mu sevřel dech. Věděl, že pes žije, ale obával se, zda se vůbec probere. Vždyť mohl být vnitřně vážně zraněn. S tím si děda nevěděl rady. Vrátil se ke stolu. Zapřel si hlavu oběma rukama a zavřel oči. Nespozoroval, že Vašek se probudil a sedl si v posteli.
1: Měl byste si lehnout, dědečku.
2: Co? A ti říkám znovu, že jsem v životě nestonal.
0: Napřímil se a přišoural se k posteli. Urovnal si polštáře, svlékl si sako a jak byl v kalhotách a silných ponožkách, zvrátil se na lůžko. Obrátil se na bok ke zdi a zabručel sám pro sebe.
2: Já měl být u toho.
0: Zavřel oči a naráz usnul. Vašek si sedl na podlahu vedle Broka. Hladil ho a rozplakal se. Pocítil touhu po domově, po mámě, po svém koutku s knížkami, lampičkou a vystavenými hračkami na poličce. Po velkém hnědém ušmudlaném medvědovi sedícím toporně na gauči. Cítil se sám, opuštěný, nešťastný a měl dojem, že mu někdo ublížil. Pomyslel na cestovní tašku. Mohl by do ní rychle složit své věci, napsat dědovi vzkaz a položit ho na stůl. Hromotluk by mu určitě pomohl někam k autobusu.

0: pohlédl na košík s brokem. A toho tu nechá? Právě v jeho nejtěžší chvíli? Napadlo ho, že někde tady v kraji je přece zvěrolékař. Pak si uvědomil, že to děda i Hromotluk musí vědět. A přece o tom nehovořili. Pohladil psa. Přitom ucítil, že brok se zhluboka nadechl, vydechl a v zápětí se nadechl znovu. Škubl hlavou a zdvihl ji, jako by se probudil ze spánku. Chvíli civil před sebe, pak se natočil, pohledl na Vaška a dlouze zívl. Když ucítil chlapců v dotyk rukou, pohnul radostí ocáskem, vyskočil z košíku, trochu nejistým, ochablým skokem a pak vrávravými krůčky šel ke své misce a hltavě se napil mléka. Vašek zatajil dech. Zíral na psa a přesvědčoval se, že nesní, že se mu to nezdá. Vyskočil, ohledl se na dědu a když viděl, že spí, potlačil radostný výkřik. Svalil se na zem vedle broka, uchopil ho oběma rukama, převrátil se na záda a oba se váleli po podlaze. Pes chlapci olizoval obličej, kníkal, uskakoval před ním a zase na něho dorážel. Hráli si spolu a zápasili, odkutáleli se pod stůl, kde zůstali ležet unaveni, přitisknuti k sobě a usnuli. Chlapec se probudil první. Brok ležel vedle něho, hlavu položenou na chlapcových prsou. Podlaha studila a škvírou mezi dveřmi a prahem táhl do místnosti chlad. Vašek vyskočil, přiložil do kamen a brokovi nakrájel pořádný kus špeku. Sám si také ukrojil a s chutí se zakousl do chleba. V místnosti bylo brzy příjemné teplo. Děda pravidelně oddychoval. Brok spolkl poslední kousek špeku, došel ke dveřím a ohlédl se na Vaška. Chlapec pochopil, že brokovi se stýská po hospodářství. Nasadil si beranici a oblékl si kabát. Běhali po dvorku. Oběhli ohrádku s Lízou. Srna přestala žvíkat a ohlížela se překvapeně po nich, jako by se divila, co se to najednou stalo. Honili se kolem klece s Kubíkem. Ten dokázal hlavu otáčet za nimi téměř kolem dokola. Vběhli do kurníku a vyplašili slepici z kukaně. Vašek se postavil doprostřed dvorku a radostně vykřikoval na všechny strany.
1: Všichni se podívejte na broka! Jaký je to čipera!
0: A pes vyskakoval, chňapal po chlapcových rozmávaných rukách, točil se kolem něho a divoce štěkal. Hluk byl tak velký, že probudil dědu. Děda vstal, zatřepal hlavou, promnul si oči, došel k oknu. Chvíli pozoroval to rozverné křepčení, zvolna se na jeho tváři rozšiřoval úsměv. Radostně šeptal sám pro sebe.
2: Je to straka. Naše krev se neztratí.
0: Když se Vašek rozpálený a zadýchaný, ale nesmírně šťastný, vrátil s brokem do hájovny, děda klečel u plotny a přerovnával naštípané dříví.
2: Všechno se musí dělat pořádně, Véno. I ty zdánlivě zbytečné maličkosti, na nich totiž stojí všechny důležité věci. Kdybys na tuhle řadu, kterou si tak nedbale založil, přidal další, tak by ti celá ta hromádka spadla.
3: Kde jste se dělo všechno tak bezvadně naučil?
2: V životě naučí sám. Jenom oči musíš mít otevřené a přijímat to, co poznáš, že je dobré.
3: A jak poznáte, že právě to je správné?
2: Tohle už ti vysvětlit nedokážu. Ale myslím, že musíš dokonale poznat sám sebe. Pak rozeznáš to špatné. No a špatnému se musíš vyhýbat.
3: A co táta?
2: Jak to myslíš? Co táta?
3: No, němu jste to jistě také vysvětloval. Pochopil to.
2: Já ti někdy nevím sám, kdo z nás má pravdu.
3: Dědo, strakové jsou tvrdohlaví.
2: Asi jo. A možná, že právě v tom to je.
3: Vy byste odtud nikdy neodešel.
2: Za nic. Já sem totiž patřím.
3: Dědo, a kam myslíte, že patřím já?
2: Myslím, že už to vím. Ani nevíš, jak jsem rád.
0: Děda vstal z pokleku, přikročil k Vaškovi a přitáhl ho k sobě. chlapec mu pevně objal kolena.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: se hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztratyanalezy.info
0: ztratyanalezy.info
4: Haló, haló.
0: Jste na stanici Hvězda.
3: Jak se vám poslouchá?
0: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
3: Od kterého?
0: Od prvního do druhého.
3: Od 20. let do konce války.
5: Vím, co to je, nemám pokoje, koupil jsem si bič a pojedu pryč. Možná, že budu nemocen, tráví mě denně divný sen. Nevím, co to je, nemám pokoje, budete se smát, že nemůžu spát. Nemohu si však pomoci, zdá se mi v noci, zdálo se mi dnes, že jsem byl ten dnes, ten bez co skákal přes vůbec, vážně přte zelenou louku. Zdálo se mi dnes, že jsem byl ten pes, měl jsem nožičky chlupatý a do ouška děurku. Učím vám to.
6: Víte, co to je, jděte z pokoje, prodejte ten bič,
7: no, nejezděte
6: pryč. Vy přece nejste nemocen, protože máte divný sen. Až budete spát, nesmíte se mát, no. Pane, na nevypadu potřeby.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit.

0: byly časy.
1: To byly časy. Na stanici Hvězda.
2: Ach, starý klavír tu zůstal. Je v něm ukryto plno vzpomínek na chvíle, kdy jsem u něho sedával jako student. Škoda, že neumím vyjádřit slovy,

co jiný snadno tak své dívce poví. Před vámi lásko má, v rozpacích stojím, co chtěl bych říci vám, vyznat se bojím. Chci říci vám, nevěřte

0: časy.
1: A to byly časy. Na stanici Hvězda.
2: To když jsme byli v Itálii, v té velké patálii, přišli jsme do Solferino, tam vám teklo všude vína, Taliani zahnali jsme vždycky zpátky, ale na ženský jsme byli všecky krátky. Takže on za pán Radecký,

rád není, nebo tě líbat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víš, cena to není, někdy tak pak zase tak, no jde jak.

0: nich pouze na noc nás vesel. Každý z nás musí trochu lásky mít, bez ní dál světa běh by nemohl jít. Což bez lásky by srdce mohlo být, někdy tak pak zase tak, no víte jak. V noci přece nikdo samoten rád není, neboť líbat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víte, na to není, někdy tak pak zase tak a všelijak.
1: Zkrátka, je to historie.
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle páje?

když zvuk trubky auta někde zasní. Všecky mladé dívky rázem blázní, neboť každá stůně v horečce, po autu ne, po motorce. Nic lepšího není nad trojkolku, máš-li benzín a v kočáku.

tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat. Tomu nesmí motor nikdy vynechat. Máš-li motor, najdeš dívku lehce. Bez motorky žádná kluka nechce. Dnes u dívek dosáhneš svůj cíl. Čím máš více koňských sil. Na výlet o závod jedeš s větrem. Ale za 30.

doma, šestápej motorku, s kočárkem jako pozdílku. Kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí motor nikdy vynechat. Proto pany přijde-li k vám milí, ptejte se ho dřív na koňské síly. A kdyby kluk motor neměl snad, tak ho nechte raději stát. Dejte pozor, neboť často zhorka, od kočárku ujede motorka. A naposled v žalu velikém zbude holka s kočárkem. Kdo má 6HP motorku s kočárkem jako postýlku, kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí.

0: před autem.
1: Dejte pokoj autem, to se mi onehdy stalo na Zbraslavi v noci, slečno. Já jsem se zdržel na Zbraslavi až do 11:30, no a to už žádnej vlak nejede. Tak si myslím, jak já se chuděra malá dostanu do Prahy. Tak si myslím, počkám tady na silnici, až pojede nějakej vůz, požádám slušně a oni mi svezou do Prahy. Čekám půl hodiny, nic nejelo. Až najednou vidím, jak vodobříše po silnici jede auto. Ale jak? Pomalonku, krok za krokem, tíše, bezlučně. Přijede ke mně, já otevřu dvířka, podívám se dovnitř, auto prázdný, auto úplně prázdný a jede pořád dál. To si představte, jak já měl úzký kaťat. Tak si tam vlezu, auto jede pomalonku dál. Myslím si, jestli pak to auto u akcízu v Chuchli zastaví. U akcízu v Chuchli dávám pozor, auto jede zase dál. Tak já tomu trošku rozumím, skočím k brzdě, zabrzdím, vůz zůstane stát a najednou se mi zezadu vozve, oni vole, co mi to brzdě, teď já to mám polámaný a tlačím to až od Zbraslavi.

Jsem viděl den známý celebrice tuhle, že bude mít automobil tenký jako nudle. Já povídám, to nic není, to si neviděl, Kela sama přepichovej, krásnej sentinel.

0: Tak co pak vám vlastně schází? Vypadáte nějak polámán.
1: Šel jsem po silnici a byla tma jak v pytli.
0: Někdo vás přepad.
1: No jo, přepad. Motocykl. A kdyby jeden? Oni dva.
0: No a?
1: No kdyby, ale oni byli, jeli ty motocykly za sebou. Ale oni jeli vedle sebe. Jedno světlo se ke mně blížilo po pravý straně silnice, druhý po levý. Tak jsem si to přesně namířil mezi ty dvě světla.
0: No a?
1: On to byl autobus.
2: Je to historie?
3: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 26. září slavíme památku dvou raně křesťanských mučedníků, svatého Kosmy a Damiana. O jejich životě se dochovalo jen málo přesných údajů. Úcta k nim byla v křesťanském starověku tak veliká, že vyprávění o nich nadšení vypravěči postupně, tak říkajíc, vylepšovali a počet legend narůstal. Nejstarší literární záznamy je uvádějí jako dvojčata. Narodili se ve 3. století, patrně v Arábii, a vyrostli v Sýrii. Podle podání pocházeli z města Kirhu, otec byl Řek, a Pohan, matka Teodora křesťanka, již všechny své děti vychovala ve víře. Kosma a Damián měli totiž ještě 3 bratry. Oba vystudovali lékařství a působili v Sýrii a v maloazijské Kilikii. A protože byli křesťané, nepokládali medicínu za výnosný podnik, nýbrž za prodlouženou ruku Božího milosrdenství, a léčili potřebné zdarma. To jim vyneslo řeckou přezdívku Anagyroi, tedy ti bez stříbra. V nemocných viděli své bratry v Kristu. Než k ním vstoupili, modlili se za ně, kromě ran a nemocí tělesných pomáhali odstraňovat i rány na duši a vedli pacienty k pokání. Jejich lékařské umění bylo vyhlášené mezi křesťany i pohany a bezplatná péče se stala nesmírně účinným nástrojem evangelizace. Mnoho pohanů takto přivedli ke křtu. Pověst zázračných uzdravovatelů je provázela i po smrti. Svatý Řehoř Stůr dosvědčuje, že ti, kdo přicházeli prosit k jejich hrobu, byli i hned vyslyšeni. Nejslavnějším a nejčastěji zobrazovaným zázrakem obou bratří je transplantace nohy. Legenda vypráví, jak muži, jemuž museli amputovat nemocnou nohu, přišili nohu zemřelého Etiopana. Pacient se pak nestačil divit, že má jednu nohu bílou a druhou černou, ale sloužila mu stejně dobře jako ta vlastní. Středověké i barokní malířství si tento výjev zamilovalo a lékařské fakulty jej po staletí chápaly jako obraz svého povolání. Právě to, co jim získalo úctu a náklonost obyčejných lidí, však přitáhlo také pozornost římských úřadů. Za Diokleciánova pronásledování byli oba předvedeni před prokonzula Lysia v Kilikii a vyzváni, aby se zřekli víry v Krista. Odmítli a tak byli podrobeni krutému mučení. Legenda praví, že měli být utopeni, ale andělé je ochránili. Pak měli být upáleni, ale oheň jim neublížil. Poté byli kamenováni, ale kameny se vracely na ty, kdo je házeli. Nakonec byli sťati. Obvykle se uvádí rok 303. Prameny ovšem kolísají mezi lety 287 a 310. Pohřbeni byli v syrském Kirhu. Legenda k tomu ještě podotýká, že pohané jejich, tak říkajíc, neprůstřelnost pokládali za kouzla a čáry. Hříšníkům, kteří odmítají Boží slovo, totiž nepomohou k víře ani zázraky. Neboť podle Ježíšových slov v podobenství o boháči a Lazarovi se někteří lidé nedají přesvědčit, ani kdyby před jejich očima někdo vstal z mrtvých. Jejich kult se šířil spontánně už od 4. století, zvláště v Egyptě, Jeruzalémě a Mezopotámii. V 5. století byla jména svatého Kosmy a Damiana zařazena do seznamu mučedníků v dnešním římském kánonu a biskup kyrské diecéze v Sýrii Theodoretos o nich psal jako o slavných bojovnicích a vznešených mučednících. V první polovině 6. století jim dal papež Felix IV. Postavit na římském fóru baziliku. Hlavní chrám těchto patronů v křesťanském světě, kde se dodnes uchovala původní mozaika. Úcta ke svatému Kosmovi a Damiánovi je v Čechách velmi stará a dostala se k nám takřka současně s křtem knížete Bořivoje. Byl jim zasvěcen jeden z prvních kostelů v naší zemi, totiž kostelík ve Staré Boleslavi, u jehož dveří byl ráno 28. září 935 zavražděn kníže Václav. Stalo se tak bezprostředně po svátku svatých Kosmy a Damiána, kvůli němuž Václav do Boleslavy vůbec přijel. Původní svatostánek byl později začleněn do baziliky svatého Václava, kterou nad jeho hrobem založil kníže Břetislav I. a kde dodnes tvoří kryptu. Od těch dob bývají oba bratři vzýváni mezi českými patrony. Karel IV. Získal 7 částeček jejich ostatků pro svatovícký chrám a při jiném kostele svatého Kosmy a Damiána v Podskalí založil roku 1347 slovanský klášter, jemuž se později začalo říkat Emauzy. Roku 1709 dala Pražská lékařská fakulta zhotovit jejich sousoší na Karlův most. Zůstávají patrony lékařů, lékárníků, lékařských fakult, nemocných, holičů a všech, kdo pečují o nemocné. Božetis povolal svaté Kosmu a Damiana, aby uzdravovali nemocné bez nároku na odměnu a aby svou věrnost spečetili mučednickou smrtí. Dej všem, kdo pečují o nemocné, ducha nezištné lásky a nám všem sílu vytrvat ve víře za každých okolností. Prosíme o to na jejich přímluvu a skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Celý mý příbuzenstvo je banda. Kdybych je tak mohl vidět, hned bych to udělal. Ten druhý říká, no proč to teda neuděláš? On říká, no, že ti já nic nemám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Vážení posluchači, slyšeli jste už někdy slovo telefunken? To je kouzelné slovíčko. Řeknete-li jej někde v rádio obchodě, úžasnete, jaké překrásné aparáty uzříte. Ale nejen překrásné, ale též bezvadně reprodukující. Ale nejen bezvadně reprodukující a hlavně velmi laciné. Když byste si zašli v Praze k firmě Kreschl a spol. A ještě lépe k vašemu nejbližšímu rádioobchodníkovi a zeptali byste se tam na ceny, dověděli byste se, že ku příkladu krásný pětilampový přijímač Telefunken 9W s celou výzbrojí a výstrojí dostanete za 5990 káče. Komu by se to snad zdálo mnoho, uvidí nový čtyřlampový přijímač Telefunken 40, který za 3900 káče je opravdu velmi laciný. Nakonec to nejlepší, a to je třílampový Telefunken, který stojí 760 káče. Uvážíte-li, že každý rádioobchodník vám ochotně povolí tento přístroj na týdenní splátky po 12 káče 50 haléřů, vidíte, že když si dáte každý den o jedno pívko a 3 cigarety méně, že za nějaký čas máte rádio vlastně zadarmo. A to je přece ohromné.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala tropikána, cestujících čím dál míní.

0: Stanice Hvězda.
1: Čím pak to je, že světem panuje pořád ta panika? Čím pak to je, že kde

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka spřátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a soudruzi, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to droboulinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem, že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země, o nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce, celá ta léta myslíš na ně, veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně, ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů, aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe.

0: toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Padesátky opáté.

0: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.
1: Slyšíš toho skřivánka?
2: Slyším.
1: Skřivánek jako u nás v Čechách.
3: Jako nad Zlatou Stokou.

se schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mé

a mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

Když večer víčka spánek klíží, tak ve snu, jen tak z rozmaru, já procházím se po Paříži, po jednom z hlavních bulvárů a zpívám si.

Když všechno prodám, noc se krátí a jsem zas děvče nesmělé. Snad další noc mi znovu vrátí Paříž, i kytky umělé, zas budu zpívat.

0: Umělá květina okouzlí i vaši dámu. Za frank pouhý máte ji mít.
1: Hlásí se vám Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 60.
2: Ušetři si vteřiny tři, jenom ty tři, tři vteřiny, pláč mi z očí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já si vzpomínám, jak vy jste byl, Edoušku, na představení, na ochotnickém představení Hamleta. A my jsme se vás ptali, tak jaký to bylo, jak to hrál ten Hamlet? Říkal, no, hrál to tak drobet na svůj úkor.
2: Ano, to bylo hrozně, pač ta královna. Ta tak šmejdila k tomu trůnu. Ta šmejdila k trůnu a pořád těma rukama takhle nějak vibrovala. A oni se mě ptali, co to dělá s těma rukama? Ona je zvyklá od bandasky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vybíráme z 60. let.
1: Na stanici Hvězda.
2: Říkala mě Stázi, tobě schází více ovoce a šťáv. Nebuď líný jísti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. Tak jak mám její nápad vážně chápat,

staré mě stází, tobě schází více ovoce a šťáv. Tak nebuď líný, jísti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. No tak jak mám její nápad vážně chápat, když právě

všem dnes lásce záda, popadně svůj bič a tradá, práskni do koní. Hej, vosko, práskni do koní. Nečekejme, až pro útěk náš milá slzu uroní. Slzu jako hra.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a

0: bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

lání letním žárem spálenou. Smutnější než peří černých vrn, stádo koní bez odechu bádí, jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hren, se svým stádem pustou zemí

Jak se zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán.

0: tě lituju. On tě lituje. My tě litujem, na tě udáví.
1: Slyšíte hvězdu. Hrajeme si léta

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka spřátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiproud.info

veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost si na odpověď.

ráno kolenem od země do břicha, injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí

0: pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let.
1: Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít, všechno unese chodník.

slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí? Znění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra.

prostřeli ubrus svědomí. K stáru je to ubrus, z nejhorší špeluňky jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí a že slunce pravděpodobně zapadá za hory.

Ježíškem. Já snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovník.

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli.

A možná měl bych vědět, já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět, bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

a marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako bys vypustil motýla.

láska je zásah, bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje.

Teď už nejsem ničí malá, nekřižuj mé nohy hřeby, neubližuj mému spánku, chtěla bych už jenom nebýt, zavřít dveře v tomhle krámku, kamenem být na dně vody, srdce ale neutěšíš, nemusíš už za mnou chodit, slyšíš, milý, slyšíš, slyšíš.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Postavím si dům z obilí,

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Ojra, jeden, hele, já slyšel, že ti manželka dala klackem přes hlavu, je to pravda? On říkal, no jo, je to tak. On říkal, no prosím tě, a co jsi udělal? On říkal, no co, no jako vždycky, no, dal jsem si na to studený obklad.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

romantiku, netušící, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

cigaretu zapalovat třískou. A kytaru vzít do klína a zpívat si tu

0: čas od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bez.

vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždy si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí plát.

0: nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
1: O 5. odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Kdo sledoval naše prvé návštěvní dny, které tady vznikaly jako posezení s přáteli vždycky v sobotu v nočních hodinách asi před dvěma lety nebo před rokem a půl, tak ví, že měli v podstatě dva konce. Jeden takový pěkný, krásný, hezký konec, asi takový, jako nám dnes postarala paní Eva Olmerová. A potom druhý konec, řekl bych, pro takové drsnější publikum, natrvalo ujištěné, které zůstávalo na svých sedadlech a sledovalo scénky ze života spisovatele Kupáka a jeho věčného soka i přítele Čendy Krchova. My jsme v těchto příhodách vlastně dali průchod své dávné touze hrát klasické drama, které nám nikdo nesvěřil, tak jsme si museli psát předlohy sami. Je pravda, že role jsou tam jenom dvě a to dost podobné. Ano, tam je blb číslo jedna, Dušan M. Kupák, Jiří Grossman, to snad ani nehraje. Pak je tam blb číslo dvě, Čenda Krchov, kterého hraje Miloslav Šindelmajer, aniž by se přetvařoval. No a Kupák prošel mnoha situacemi, dokonce celovečerním dramatem.

0: pro otrlé tady prošel, ale to se nehrálo dlouho.
1: Ne, to se nehrálo dlouho. On tady někdo služebně omdlel při tom, že to stahlo.
0: No a... Upadne teď drahný čas v emigraci, on byl ve Vídni, my jsme mu telefonovávali do Vídně a Čenda Krchov jej přiměl, aby se navrátil zpět do vlasti.
1: Navrátil. On psal totiž Kupák, že by se rád zapojil do
0: politického života.
1: Vidí, že my jsme mu to rozmlouvali, říkali jsme mu, že hladina se čeří.
0: On říkal, ne, že jeho místo je zde a takže...
1: Takže přijel a my tady uspořádáme
0: volební schůzi. Já se jdu nalíčit, protože Pupák je intelektuál.
1: No, ten se líčí vzadu, ve volební místnosti. Vystáváme s Čedou Krchovem, který nemá před lidem co skrývat. A proto se před lidem také líčí.
2: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, Tribuny, Rozhlasu a Televize, dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Soudruzi, teď dneska nám do všeho mluví každej. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak, než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy k naleptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, z Vídně se vrátivši, tedy poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupák, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupák.
0: Čet práci, voliči. Úvodu mi dovolte, aby jsem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
2: Soudruh Pupa, promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Soudruh Pupák, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani válně nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
3: Čedo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
2: Pupák, nech sexuality a stoč se k programu schůze. My Krchovové jsme maniaci v politice.
0: Soudruzi, já jsem se dnes přišel, aby jsem vám zodpověděl vaše dotazy volební.
3: Ovšem já na vás vidím, že vy vidíte, že do mě nevidíte. A proto by se vám především odhalil své vnitro.

0: Kulak volicí.
1: Kulak. To konstatuju, já myslím, že mluvím za všechny. To není zrovna nejlepší původ.
0: Abyste netvrdil, individuum Krchov. Aspoň jsem poznal třídního nepřítele zblízka. Já jsem taky ovšem dětskou lopatkou rozhrával meze a krátil tak ocově lány a zvětšoval drobným rolníkům a bezzemkům kamenitá polička.
1: Takže můžeme konstatovat a zapsat, že názorově si se s otcem rozešel.
0: Dokonale, jako má s Leonidem.
1: Já to zapíšu.
0: Zapiš. Hezký písmo, jemný.
1: Tak dál.
0: No, ano.
1: Co žena, která tě porodila?
0: Co?
1: Žena, která tě porodila?
0: Nezesměšťuj se před voličem. Děvce se přines čáp?
1: Samozřejmě mě taky, soudruzi. Ale maminku si snad přeci měl, někdo tě převinoval.
0: No jistě, to jsem měl. To byla dcera obuvníka Ševce.
1: To jsem chtěl slyšet, no. Čili živnostníka.
0: No, co se dalo tenkrát dělat, Jindo? Já jsem často prosil zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Nešlo to. Dědou kapitalistou snažil jsem se taky pohnout. Říkal jsem mu, děde, nech živnosti. Přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka. Nedal si říct ty rám a vysával takový zůr.
1: Kde se koukala? Nejsi poesen?
0: No. Po únoru s mým otcemi dědem zatočili, tatíka rozkulačili a dědovi vzali kladívko. Zapiš to. Slzu dojetí jsem měl tenkrát foku, protože to bylo i moje vítězství a těch vítězství bude ještě moc. 6, 16, 16.
1: Zadně popat. Podruzi, já jsem rád, že jsme slyšeli, že pupák má ledaco za sebou a není to žádný idiot, jak se před schůzí říkalo všeobecně, já to vím. Mně se například líbilo, promiňte, že odboču, ale i na schůzi je dovolený se někdy zasmát. Mně se například líbilo, jak si pupák líčil, jak si líčil na dědu. A takových míst je tam bezpočet. 2.
0: No. Jsem vám ještě neříkal, jak strýc továrník požádal pro místní honoraci fialkový ples. A já mu ho předčasně ukončil, vpustiv do sálu skoře.
1: Mám dost, pupa. Legrace bylo dost. Jseš poslanec. Hej, seš klaun. Aby se nám to nezvrhlo.
0: To je sporný, Čendo. Ono, politický kolbiště je dneska jedna velikánská manéž. Pravdou je, že klaunů je v ní dost. Poslední dobou dostali i kročitele. A v tom duchu jsem taky sestavil svůj volební program, s kterým vás nyní seznámím.
1: Napřed by bylo dobré, kdyby si soudruh Pupák zodpověděl dotazy volební, které se tady shromáždí.
0: Ano, prosím, mi rada. Čendo, ještě než k tomu přejdu. Jmenuje se porád Krchov, jo?
1: Když se nemenoval Krchov, tohle věku nepůjdu k vyřmování.
0: To myslel, jestli si nezměnil jméno.
1: Myslíš, že tady se mění jméno jako politický názory?
0: No já třeba se jmenuje Cintorín.
1: Cintorín, soudruzi.
0: Já blesknu hlavou takový. No. Tak, ptá se soudružka P. Co je to řízená demokracie? No tak, soudružko P. To je demokracie, kde si lid vládne prostřednictvím svých volených orgánů.
1: Ano, takhle bych to... Ano. Abych to doplnil pouze, když dovolím.

0: pupa. Že ty volené orgány jsou potom řízeny orgány jmenovanými a jmenované orgány jsou řízeny orgány spřátelení.
1: No, je zde druhý dotaz. Jestli v socialismu platí ještě heslo hlas lizu...
0: Tak mě píše soudruh
1: T. Já vím, soudruh T. A jestli platí heslo hlas lidu, hlas boží v socialismu. No tak samozřejmě, že platí soudruzi toto heslo. Ovšem, všichni víme, že komunisté Boha neuznávají. Pak je zde... Na tenhle dotaz, ten se mě bude těžko. Já jsem tady dlouhou dobu nebyl. Víte, voliči, já nemám ten správný přehled. Jestli by si ty, Čendo, nemohl odpovědět. Jak se... já to budu říkat na tebe, ale upřímně, prosím tě.
0: Prosím, samozřejmě upřímně.
1: Jak se soudruh Krchov dívá na pobyt spřátelených vojsk u nás. Ale upřímně.
0: Děkuju ti za ten. Upřímně.
1: Od srdce.
0: Soudruzi, upřímně, já jsem rád, že jsou vojska tady, protože se aspoň v noci nebudím strachy, že jsem vlítnul.
1: Je zde dotaz, jaký jsem napsal díla v emigraci. No tak napsal jsem pouze jeden román o životě inteligence v Československu za posledních 20 let s názvem Doktor Podvyživák. Všem to mi asi nevydají, takže bude lepší, když vám přečtu rovnou svůj volební program. Za A. Vymítit negramotnost na úřadech a ministerstvech. Za B. Zamezit návalům v podzemní dráze tím, že nebude. Za C. Zvýšit čistotu vodních toků zavedením kruhové kanalizace bez vyústění. Za D. Přemístit měsíc přátelství z listopadu na leden, ať to máme hned z kraje za sebou a nemusíme se tak dlouho těšit. Neodklízet v zimě na ulicích sníh, aby kontrarevoluce při plížení na styl.
0: Na to už se najelo, tak.
1: Ano, já vím. Taky byl nemocnej.
0: Jsi na styl.
1: Změnit heslo se Sovětským svazem na věčné časy, na se Sovětským svazem dočasně, protože je to kratší a znamená to totéž. A zaha, zavést pro přátelé umístěné na našem území kurzy čínštiny, aby se po návratu domů mohli domluvit.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý večer. Přišel jsem si s vámi pohovořit o sexu. No tak tento problém studuji již od svých 16 let. Zpočátku jsem se věnoval více praxi, teď už se mi zase o tom lépe povídá. Sex byl v době mého mládí zahalen rouškou tajemství. Často jsem ji odhalil a často mě potom manželé hnali až přes dvě vesnice. Ach, kde je ta doba her a malin nezralých? To jsme se nadělali pitomostí. Nejdříve jsem vlastně ani netušil, že studují sexuologii. Prostě jsem se snažil holku dostat co nejdřív do lesíčka, samozřejmě. No tak, promiňte, že užívám tak otevřená slova. Také bych je mohl samozřejmě obejít. Ale to byste potom těžko poznali, kde končí věda a kde začíná sprosťárna. A mně jde o to druhé. Tedy pardon. Ne. Ne, o to první. Ach, ta vyšší matematika. No tak sex, jak víte, vyžaduje urostlého jedince. Postava Apolóna, tvář Gérarda Philippa. No tak já sám osobně jsem vynahrazoval tyto nedostatky pílí. Často na svých přednáškových turné dostávám otázky. Na některé nejsložitější bych vám nyní rád zodpověděl souhrně. Lze žít bez sexu? Ptá se Ján Překopole z Lodych. Ano, lze. Po 60 jsou například největší radostí šťouchané brambory. Tady Jan Jukajda mi podal v přílepek zajímavý dotaz. Bydlím v panelovém domě a moje žena mi vyčítá, že soused má svoji ženu raději než já jí. Co mám dělat? Milý pane Jukajda, kupte si známou gramofonovou desku se smíchem Vlasty Buriána a vždycky sousedovi večer za panelem puste. Uvidíte, jak za týden znervózní. Další otázka. Vlasta P. mladá. Můj muž je plukovník, ale já miluji desátníka Karla od jeho útvaru. Není to pro mne nebezpečné? Pro vás ne. Ale pluk bude mít asi brzy pravidelné noční poplachy. Dotaz číslo 4. Pan Horimír Jajtelik z Horní Vrané se táže. Ptá se velmi lapidárně. Kolikrát do roka? No tak, bohužel, nemohu odpovědět. Musím vědět, zda se vám jedná o normální nebo o přestupný rok. Dotaz pátý. Jan Kuťkajda, Bože Tahanice. Moje žena je sexuálně vlažná. Myslíte, že mám právo v ní sex probudit? Právo máte. Klidně probouzejte, ale opatrně. Abyste toho zase potom nelitoval. Další dotaz. Bože Hlubina z Kašperku se táže. Je mě 45. Mám ještě čas? No tak vážen pane Hlubina, čas samozřejmě ještě máte. Ale pozor, abyste se nám potom v penzi nemusel tumlovat. A tady je jeden zajímavý lísteček. Tady Ferdinand Bárta z Milešovky se ptá. Stále se psalo o práci a lidé přestali dělat. Teď se zase píše o sexu. Mám strach. Nemějte. Vždycky se najde pár jedinců, kteří dělají i o nedělích. A nakonec Rudolf Pajdourek z Hřenska. Slyšel jsem, že například ve Švédsku se sex provozuje kolektivně. Přijde tato vlna také k nám? Bohužel tento dotaz nemohu sám zodpovědně odpovědět. O práci kolektivů u nás rozhoduje ROH. Tak vidíte, práce kolem sexu na vědecké bázi je velmi zajímavá. Rád bych svou přednášku zakončil dotazem, který se velmi často opakuje. Lidé se mě táží, zde jako na odborníka neklade na mě moje žena přehnané nároky. Klade, samozřejmě. Ale to je všecko.

0: Gurweis, přistup blíže a slyš moje vážné slovo ohledně tvého nevážného chování. Už se na to nemůžu dívat.
1: Na co, tati?
0: No na to, jak se neumíš chovat.
1: Jak to, taťuldo? Ty přece každého zdravím.
0: Zdravíš, zdravíš, ale jak? Řekneš obyčejně dobrý den. Co pak, to je nějaký pozdrav tohlensto?
1: No a co mám tedy říkat?
0: No něco lepšího, neobyčejného. Krásný pozdrav je například: o, jak jsem šťasten, že vás opět zřím. Anebo moje srdce blaží vás potkati. No? Co tomu říkáš?
1: Je to takové divné.
0: Divné. Nic není divného. Je to nezvyklé, ale je to něco.
1: Tak to už vůbec nemám říkat dobrý den.
0: No to netvrdím, ale musíš to trošku změnit. Řekni třeba: od rozbřesku do půlnoci samé štěstí přeju vám. Co říkáš?
1: Vypadá to spíš jako koleda.
0: Ale zní to libě. Nebo třeba, hele, jsi ve společnosti, že ano? Je tam někdo starší, chceš mu dát najevo svou úctu. Co řekneš?
1: Třeba mají úcta.
0: No, počkej, hele. Řekneš: ctím vaše šediny, nebo vážím si vašich zkušeností. Nebo někdo řekne něco veselého, co uděláš?
1: Já nevím.
0: Vypukneš přece.
1: Jak to?
0: Vypukneš ve smích. Budeš se plácat do kolen a pak řekneš: to se vám ale povedlo tohleto. Nebo tak nějak, víš?
1: No ano. A co když nepoznám, co je veselé, tak to mám mlčet?
0: Ale kdepak? Když něčemu nerozumíš, musíš se tvářit moudře a prohodíš třeba: to je pochopitelné, nebo to vám věřím. A tak, víš?
1: Jenom abych to nepoplet, taťulo.
0: Ale co bys to poplet? A ještě něco, podívej se. Kdyby tě někdo chválil, že jsi třeba chytrý chlapec, tak řekneš skromně: to po tatínkovi, víš? A hlavně koukej, abys všecko chválil. To mají lidi rádi.
1: Jak to chválil?
0: No daj tě třeba něco jíst, že ano?
1: Ano.
0: No, tak řekneš: něco takového jsem již dlouho nepožíval. A když chceš tu dobrotu třeba ještě jaksi...
1: Nášup.
0: No, hele, tak v takovém případě řekneš: tohle doma nemáme, kde pak? A nebo tak něco, víš?
1: Ano, taťulo, ale teď už skoro by šel, ne?
0: Kam chceš jít?
1: Tati, já bych chtěl ke kamarádovi, jsem tam pozván. Jirka má dneska narozeniny.
0: No, tak vidíš, to se zrovna hodí. Aspoň si vyzkoušíš, co jsem tě naučil. Tak jdi pěkně a drž se mé rady.
1: Ano, budu přesně dbát i tvých rad, taťulínku.

0: to už si tady, Hurvínku, no tak povídej, jaké to bylo. Použil jsi míchrát?
1: Ano, už doma na schodech, taťuldo.
0: Jak to na schodech? No tak povídej přece, no.
1: Na schodech jsem potkal paní správcovou a ona zametala a já jsem jí pozdravil.
0: Zcela správně, no. A co pak jsi řekl?
1: Řekl jsem, jak jsem šťastný, že vás opět zřím.
0: No, to si řekl dobře. No a co ti odpověděla?
1: Ona se po mně vohnala smetákem a řekla, že půjde žalovat do školy.
0: Co, ale to snad...
1: Řekla to. A tati, potom jsem přišel k Jirkovi. A on tam měl tatičky a strýčky a moc lidí tam bylo.
0: Pozdravil jsi pěkně, jistě, že ano?
1: Ano, postavil jsem se do dveří a řekl jsem, od rozbřesku do půlnoci samé štěstí přeji vám.
0: No, dobře. Vidíš, no a co pak oni řekli?
1: Oni se tak po sobě dívali a jenom mlčeli a pak mě Jirkova matinka pohladila a řekla, že to mám v rodě.
0: Co? Tomu nerozumím.
1: Já tomu taky nerozuměl, ale pak jsem podle tvé rady prohodil. To je pochopitelné, to je po tatínkovi, jsem řekl.
0: No to si řekl moc dobře tedy, no. No a co bylo jako dál?
1: No a pak mě posadili k Jirkovi a vedle seděl jeho strýček. Chtěl jsem mu projevit i úctu, tak jsem řekl, ctím vaše šediny. A on praštil žičku a odešel.
0: Odešel proč?
1: On byl holohlavej. A pak se mě ptala taková starší slečna, kolik je mi let, a já jsem se jí nápodobně taky zeptal, jak je stará.
0: Ale to jsi neměl. To se jí asi nelíbilo, že?
1: Naopak. Byla velmi veselá a řekla, že jí ještě není 30 a tak se přitom hezky do vejšky zasmála. A když ona byla veselá, tak já jsem byl taky veselý. Vypukl jsem ve smích a plácal jsem jí do kolen a řekl jsem, to se vám ale povedlo tohle.
0: Ale jej, a ona?
1: Taky šla pryč. Pak mi přinesla Jirkova maminka dort a řekla, že je strašně dobrý a strašně sladký, abych už radši mlčel a jedl. Tak jsem ten dort pochválil a řekl jsem, že jsem něco tak strašného už dlouho nepožíral.
0: Co? To jsi řekl?
1: Ano. A ještě jsem to zdůraznil, neboť jsem prohlásil, že jsem z domova zvyklý ještě na horší patlaniny. A Jirkova matinka pak řekla, že mě budeš asi doma postrádat. Tak jsem raději šel. Pěkně jsem se rozloučil a pravil jsem, jak mě blaží od vás odcházeti. A Jirkova matinka se ptala, kdo mě to učí.
0: Co jsi řekl?
1: No, podle pravdy jsem řekl, to mě všecko učí můj milovaný táťulínek, jsem řekl.

0: Je, taťule, co to máš na sobě za ubrus?
1: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
0: Ty hodláš kuchařiti?
1: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upeču jí bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
0: Ano, tati, na všecko.
1: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beefsteak,
0: Tati, nestraš.
1: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
0: Ono je špinavé.
1: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
0: Ano.
1: Tak je zatím můžeš rozbít.
0: Ale lidi, co to říkáš, to snad přece...
1: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbije.
0: Ano.
1: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
0: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
1: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
0: Ale ze 6 bílků, táti.
1: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
0: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
1: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
0: Aha, tati, tadyhle...
1: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, čeka celý splete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky podle chuť.

0: ti zalijeme octem.
1: Co, tati, bábovku?
0: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
1: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
0: Co?
1: No podívej se.
0: No tak vidíš, co děláš, kluku.
1: No já to dělám.
0: Ale ticho už buď, pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
1: Až po krk.
0: To víš, bez práce nejsou koláče.
1: Bábovka.
0: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No, teď si teprve můžeme oddychnout.
1: Správně, konečně je to všecko v troubě.

0: Tati, už bude ta bábovka snad.
1: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
0: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
1: No?
0: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
1: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurweis, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
0: Věřím ti, oče, no. A teď už na tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
1: No tak dobrá, tak podej tedy hadr, podržen troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí semne hezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
0: Tati, zkusme to ještě jednou.
1: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně, počkej, nech to. Podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
0: Taťuldo, tuším strašný konec.
1: Proč?
0: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
1: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co, už ten celýho člověka spleteš, poráty.
0: Nic neříkám.
1: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
0: No a váleček je v půli.
1: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opa, jej se, jaká je?
0: Ta je ale vypečená.
1: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni.
0: Je,
1: No co fňukáš?
0: Tak já jsem zjevo tu bábovku říct do prstu.
1: Co to, jak je to možné?
0: A to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
1: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
0: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívku a majzlík.
1: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
0: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
1: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
0: Tati.
1: No?
0: My jsme tam zapomněli něco dát.
1: A co?
0: Podívej se tuhle. Kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městičce.
1: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
0: Ale teď, co to na mě svaluješ, ne?

0: říkej, buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
1: Jak to, která?
0: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
2: Za hodinu bude půlnoc.
3: Od mikrofonu stanice Hvězda vás zdraví Ladík Větvička. Pojďme se nyní podívat na zprávy a komentáře Richarda Permana. Za prvé, Kyjev utrácí peníze Unie rychleji, než Brusel čekal. Komise zvažuje dřívější výplatu 45 miliard eur. To by mě zajímalo teda, co ti Ukrajinci s těmi penězi dělají. Dvojka. Prezident Srbska Vučić na okraji valného shromáždění OSN řekl, že stabilní a integrovaná Evropa, jejíž součástí je i Srbsko, a srbská evropská cesta neznamenají zřeknutí se tradičního přátelství. Díky němu prý Bělehrad zůstává jednou z mála evropských metropolí, odkud lze letět přímo do USA, Číny i Ruské federace. No podívejme, tak toho zkusím brzo využít. Třetí bod. Města a obce by mohly vyhláškou požadovat po řidičích taxi zkoušku z češtiny nebo místopisu jako podmínku pro poskytování služeb na svém území. No, z češtiny. Teď by mě zajímalo, jestli to platí i pro nás Ostraváky. No, uvidíme. Čtvrka. Při prohlídce u bývalého ředitele ukrajinských obranných zakázek našli 140 milionů dolarů v krabicích od chladniček. Na jedné z krabic bylo napsáno pro služebníka lidu. No vida, tak už víme, na co potřebuje náš bratr na Ukrajině nové peníze z Evropské unie. Pětka. Novinkou na Ukrajině, o které se již dlouho diskutuje, jsou únosy žen, prováděné lovci lidí z TCK. Tyto únosy jsou i zdokumentovány. Ale kde jsou ženy zadržovány a za jakých podmínek, je zatím záhadou. No, to by mě taky zajímalo. Šestka. Financial Times píše, že belgické ministerstvo zahraničí varovalo ve vnitřním dokumentu, který se dostal do tisku, že Spojené státy za administrativy Trumpa už nejsou tím spojencem, jakým bývali v minulosti. No tak to se nedivím, protože už ani ta budoucnost není to, co bývala. Sedmička. Na Ukrajině budou problémy s připojením a ceny budou kvůli útokům kolosální, varuje telekomunikační expert Anatolij Frolenkov. Obvyklé služby mohou být nefunkční i půl dne. No to by mě teda zajímalo, co budou mladí bez toho Facebooku dělat. Osmička. Ukrajinec spáchal masakr v polském klášteři. Jeden mrtvý, čtyři zranění. Podle svědkyně muž běhal po areálu s nožem, podle jiných informací s mačetou a postupně napadl několik duchovních. Pravděpodobně neměl dobrý vztah k polským duchovním, no to už tak na Ukrajině bývá. Devítka. Finsko bude vyrábět ukrajinské drony. Prezident Finska Stubb oznámil, že podepsal dohodu s prezidentem Zelenským o spolupráci v oblasti bezpilotních prostředků. To se nedivím, protože pilotů je málo a pomalu ubývají. Desítka. Kancelář Merzovy partaje v Offenbachu byla ukamenována. Škoda se odhaduje na 6000 eur, píše deník Die Zeit s odvoláním na místní policii. Neznámí pachatelé rozbili několik oken a poté zmizeli. Policie předpokládá politický motiv. No, tak zdá se, že ta německá policie je skoro tak chytrá, jak ta naše. Jedenáctka. Ruská federace by uvítala uspořádání setkání Putina, Trumpa a Xi Jinpinga v Číně, uvedl náměstek ministra zahraničních věcí Rudenko. To by mě zajímalo, o čem budou zase žvatlat, když teď si mohli popovídat na OSN v New Yorku. Dvanáctka. Téměř 800 nelegálních přistěhovalců připlulo do Anglie během jediného dne. Jak informují televizní stanice Sky News, překročila Lamanšský průliv 23. září. Dosavadním rekordem pro tento rok bylo 752 nelegálních přistěhovalců. To by mě teda zajímalo, jak oni to počítají, jestli tam mají nějaké čtečky nebo turnikety na tom pobřeží, kterýma musí vstoupit, jak to máme tady na Baníku, nebo jak. A taky by mě zajímalo teda, co s nima dělají, když jsou nelegální, jestli je hnedka nasadí na, posadí na vlak a odvezou zpátky do, Maroka, i když mám pocit, že ten podzemní tunel asi do Maroka ještě nevede, že?

0: To je smutné, když Maďar zbavuje Maďara imunity. 15. Maria Zacharovová, zatímco politici z evropských zemí a bruselští úředníci mezi sebou soutěží v bezhlavé rusofobii, mnoho normálních Evropanů pečlivě uchovává vzpomínky na naši společnou historii a vyzývá k navázání vztahů s Ruskem. No, to je pěkné, Maruško, ale taky by mě zajímalo, odkud tyhle informace bereš, jestli tady jezdíš a bavíš se s lidmi, nebo odkud to vlastně máš. 16. Maďarsko usiluje o to, aby USA povolili nákup ruských energetických surovin, uvedlo jejich ministerstvo zahraničních věcí. Ale podívejme, najednou, ještě minulý týden se Maďaři radostně hlásili k okamžitému odstřižení od ruských energií. A teď taková novinka. A co pak náš Acinka? Nemáš, Petře, cestu do Moskvy, že bys zkusil také navázat na jednání, které jsme ukončili někdy před pár lety? 17. Podle celostátního průzkumu před volbami do kongresu vedou demokraté nad republikány o 11% bodů. No, to se nedá divit, když ten pitomec zautočí na cizí zem a ani si nezajistí vítězství. 18. Polsko chce trvale přijmout až 10 000 amerických vojáků, uvedl polský minister zahraničí Sikorský. V současné době si diskutuje o tom, že arabské země v Perském zálivu měly už hodně amerických základen. Tak jen diskutujte a přijímejte. Myslím si, že vám to bude úplně k... Richard ten má napsané něco, co do rádia nepatří, takže řeknu k ničemu. 19. Úřady USA se připojily k žalobě Elona Muska a požadují zrušení pokuty ve výši přes 136 milionů dolarů, kterou se Evropská komise snaží od miliardáře vymáhat. No tak vymáhejte synci, protože potřebujete pro Zelenského prachy, aby je mohl ukládat do těch ledniček. 20. Iránský prezident prohlásil, že je připraven vzdát se zásob uranu obohaceného na 60%. Teherán by mohl takové rozhodnutí přijmout, pokud dojde k dohodě s USA. Ale synci, k dohodě nedojde, takže uran si můžete nechat. 21. Moskva a Peking projednávají možnost povolení vstupu do Čínské lidové republiky s osobními automobily. Se zavedením bezvízového režimu se zaznamenává trvale vysoký zájem o cestování do sousední země. To jsem netušil, že Číňani museli do Ruska chodit pěšky a opačně. 22. Společnost Audi a Volkswagen stahují víc než 2,8 milionů vozů kvůli možné vadě v řízení. Já mám pocit, že vada v řízení tady je už dlouho, ale je v Bruselu. Ale nevím, jestli půjde stáhnout těch 200 tisíc úředníků. 23. Zelenský tvrdí, že při posledním setkání s Trumpem mu Doníček sdělil konečné rozhodnutí o udělení licence Kyjevu na výrobu raket pro protiraketové systémy Patriot. Mám takový dojem ovšem, že je asi nebude mít kde vyrábět, chudák. No a na závěr 24. Švýcarští voliči v neděli na referendu rozhodnou, zda do ústavy zakotví přísnější definici několika sedletého principu neutrality. Pokud zastánci této iniciativy zvítězí, Švýcarsko by fakticky nemohlo uvalit sankce na Rusko bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, v níž má Moskva právo veta. No, my bychom taky možná mohli zavést princip neutrality, protože sice armádu máme, ale za posledních 100 let jsme ji použili pouze jednou a to bylo 21. srpna roku 1969 a bohužel nebylo to proti nepříteli, ale bylo to proti vlastnímu lidu. Tolik tedy zprávy a komentáře Richarda Permana. Zdraví vás Ladik Větvička.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
1: Slyšíte hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Pojďme se nyní podívat, co napsal režimní web ČT24. Okresní soud v Liberci rozhodl o podmíněném propuštění Tomáše Čermáka, který byl odsouzen před 3 lety za podporu a propagaci terorismu. Vyhověl tak jeho žádosti po odpykání více než poloviny z trestu 5,5 roku vězení. Soud mu zároveň stanovil zkušební dobu na další 4 roky s dohledem probační služby. S propuštěním souhlasila i státní zástupkyně, rozhodnutí soudu je tedy pravomocné. Čermák během koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. Tomáš Čermák v únoru 2022 odvysílal na Facebooku video, v němž vyzýval k násilnému odporu proti tehdejší novele pandemického zákona. Vyzýval mimo jiné k převzetí moci, k násilí proti poslancům, senátorům a členům vlády a k vypálení Senátu.

0: Soud jeho výroky vyhodnotil jako podněcování k násilí proti členům parlamentu a vlády s cílem ovlivnit výkon jejich funkcí. Nevím, co bych k této zprávě dodal. Možná kdyby vydržel ten měsíc, než vstoupil soudruh Putin na Ukrajinu, mohl si tohleto všechno ušetřit. Nevím, co bych tomu měl říct dále. Napadá mě jen text jedné písničky. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Podívejme si nyní, co napsal web Parlamentní listy. Nad účelem cesty Zdislavy Pokorné do Spojených států se vyjadřuje komentátorka Karolína Stoněková. Zatímco ve valném shromáždění OSN se řeší složité otázky současné světové politiky, Zdíša z deníku Nenávist si tam přijela vyřešit svoje velké osobní bebíčko. Petr Macinka ji nechce zvát na tiskovky. A kde jinde už to řešit, než v Americe, že? Já alespoň doufám, že když si Zdíša na této cestě řeší své soukromé záležitosti, takže tam za Macinkou jela aspoň za své vlastní soukromé peníze a nikoli jako součást prezidentova mediálního doprovodu, tedy z peněz daňových poplatníků, sdělila redakci Karolína Stoněková. Mediální analytička Alena Maršálková.

0: Taková po zhlédnutí videa, kde Zdíša běhá za ministrem Macinkou po New Yorku, míní, že Zdislava Pokorná nepochopila, že naši zemi řídí politici a ne média. Já bych k tomu dodal, že se vůbec ta divucha nestydí běhat jak kvočna po New Yorku a obtěžovat tam ministry. Tuž tolik Parlamentní listy a můj komentář k deníku Nenávist.
1: Stanice Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Malé zamyšlení Ladika Větvičky v ostravské dialektice. Těšínské knížectví patřilo od 13. století k zemím koruny české. Všecko bylo v pořádku do okamžiku, než jakýsi kovář našel koncem 18. století na Landeku uhlí. Starému Rothschildovi se ty černé šutry tak zalíbily, že vlastnoručně postavil železárně a díky tomu, že v celém knížectví naraz bylo třeba lidi na robotu a Moravcům se robit nechtělo, začali se do těšínského knížectví stěhovat Poláci z Haliča. A bylo to v dupě. Díky aktivnějším sexuálním aktivitám se množili rychleji, jak starousedlí Česi, počet obyvatel Těšínska se zdvojnásobil a Poláci začali všude tvrdě prosazovat svoju řeč, jak v kostelách, tak ve školách. Specifický český dialekt po našimu považovali za verzi polštiny. Pokud jste nebyli ve zvláštní škole, pak to určitě znáte ze slezských písní. Brzo začali tvrdit, že ta země je jejich a po první světové ji chtěli koruně české ukrást. To se jim sice až tak úplně nepovedlo díky aktivitám geniálního českého generála Šnejdarka, bo ten synek byl elitním důstojníkem cizinecké legie a polské okupační jednotky hnal zpátky z Těšínska. Po administrativním zásahu spojenců se však musel vrátit a následně jsme Polákům nechali víc jak polovinu těšínského knížectví, které bylo po stovky roku součástí koruny české. Nechali jsme jim to vlastně jako dárek. To už je u nás taky blbý zvyk. Když chtěl kus země Hitler, dali jsme mu pohraničí. Když chtěl kus země Stalin, dali jsme mu Podkarpatskou Rus. A když začal vyskakovat ten slovenský mečíř, dali jsme mu celé Slovensko. My jsme vlastně také kurvy. My dáme komukoliv, kdo si řekne. Ale každopádně je zase vidět, že když se do jakékoliv oblasti nahrne obyvatelstvo s vyšším sexuálním apetitem, je to enem otázka času, než vyžene původní obyvatele a přinutí je k asimilaci. Všimněte si, že na polské straně nesou ani české napisy, ani česky psané názvy ulic a vlastně ani Česi. Všetci se stali Polákama. Ne tak na druhé straně. 10 000 Poláků, kteří se hlásili k polské národnosti po rozdělení Těšínska, se do dneška pravděpodobně nenaučili česky, bo vyžadují polské napisy, vyžadují polsky psané jízdní řády a polské vyučování ve školách. A mají na to plné právo. Bo podle našich zákonů, když je v jakési vesnici jakási národnostní menšina, může to všecko požadovat. Takže když to přivedeme k absurdním koncům, kdyby bylo

0: ve vesnici třeba 10 národnostních menšin po 10%, pak tam bude 10 cedulí s názvem města, 10 škol, úředníci budou mluvit 10 jazykama a další cipoviny. To už je v našich zemích taky blbý zvyk. Když se Čech nebo Slovák přestěhuje, naučí se místní řeč a snaží se přizpůsobit místním zvyklostiam. Když se kdokoliv nasačkuje ku nám, tak si myslí, že nic takého robit nemusí, ať už to byl v historii Němec, Polák nebo Maďar. A dříve nebo později byl, je a bude z toho pěkný pruser. Ladík Větvička, 2015.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Stanice Hvězda.
1: Srbský prezident Vučić měl nedávno v OSN velice zajímavý proslov. Vybral jsem z něho takový malý úryvek. Kdo dnes s údivem sleduje rozpad mezinárodního práva a návrat brutální politiky síly v Evropě, zapomíná na zásadní zlom moderních dějin. Současný chaos, jehož krvavé plody dnes sklízí Ukrajina, neodstartoval v roce 2022. Ani v roce 2014. Začal na jaře 1999 v Bělehradě. V momentě, kdy byla poprvé v poválečné Evropě vědomě odsunuta charta OSN stranou ve prospěch práva silnějšího a byl položen základ světa bez pravidel. A pokud se někdo myslí, že dnešními krizemi to končí, divit se teprve bude. Na jaře 1999 zahájila Severoatlantická aliance operaci Spojenecká síla. 78 dní trvající bombardování Svazové republiky Jugoslávie. Zásah proběhl bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, kterou státy NATO vědomě obešly. Tím byl rozmetán základní pilíř poválečného řádu. Zákaz agrese proti suverénnímu státu bez posvěcení mezinárodního společenství. Tento zásadní paradox bez servítek pojmenoval právě srbský prezident Vučić na půdě valného shromáždění OSN. Padlo rozhodnutí bombardovat nezávislou a suverénní zemi, která nenapadla žádný cizí stát a jejíž jediný voják či policista nevstoupil na cizí území. Přesto byla její suverenita zničena. V roce 2008 byl tento precedent spečetěn jednostranným odtržením Kosova a jeho rychlým uznáním západními velmocemi, čímž byla definitivně rozbita zásada neměnnosti hranic z Helsinského protokolu z roku 1975. Vzniklo právní vakuum, které se stalo přímou pozvánkou pro ostatní světové hráče k uplatnění stejného přístupu. Bombardování Jugoslávie nebylo jen úderem proti Bělehradu. Byla to přímá ponižující facka dvěma stálým členům Rady bezpečnosti OSN s právem veta – Rusku a Číně.

mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není, kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

tak jsem jim teda všechno řekl. Jak vydal jsem se hledat flek a chtěl se domů vrátit jako král.

Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď vlídná noci, pojď lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romea. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti z přátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel. V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok. Úředníci mají svoka větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují, co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klacicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán, ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení tentýž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.

0: Noc s hvězdou.
1: Já nikdy nemyslím tak rychle a s takovou rozkoší a tak homogénně, abych řekl, jako na Forbíně, kde jsem sám zvědavej, co z toho bude. A teď jde o to, že člověk vlastně tam spoří, že ho schraňuje si to, co se včera, převčírem, před měsícem a ví o tom, že to je dobrý, tak to jsou takový ty dlaždice, po kterých člověk jde. A teď mezi těma dlaždicema jsou takový místa, který si říká, sem bych mohl ještě dát dlaždici. A najednou, pamatuješ se, kolikrát jsme říkali, něco jsem řekl a lidi začali se chechtat a plácat. Já jsem říkal, a já, blbec, to mi trvá 100 představení, než jsem na to přišel. Ano.
2: To já si vzpomínám jedno, jak jsme, já už bohužel konkrétně nevím, co to bylo, ale jak jsme třeba, ty jsi mi vždycky říkával do smíchu takový ty rychlý poznámky, jako třeba tohle si pamatujte, nebo tohle řekněte příště tak, takový ty rychlý poznámky.

0: pokyny, nebo tohle teď vynechme a podle povahy publika. A to vím, že jsi mi třeba říkával, teď to bylo ono, tohle zapamatovat. Jo?
1: No, no,
0: že, že jsme třeba po 50, 100 představení přišli na...
1: Tohle je zajímavé, tohle neměl Plachta. Já jsem s Plachtou hrával, měl jsem ho rád. A Plachta byl nepřekonatelný komik v hospodě. Já si pamatuju, jednou jsme byli v Brně a byl tam můj tatínek. Já jsem se bál, že tatínka raní mrtvice. Plachta, jmenovala se ta hospoda, patřila panu Osolsobě, my jsme tam chodívali, my jsme tam hráli. A Plachta tam předváděl sokolský sled.
0: Yeah.
1: Ten jeden člověk, a tam bylo těch 30 tisíc cvičenců. A on to dělal, to se nedá pochopitelně vyprávět, protože my jsme se svíjeli, můj tatínek, já se tak pamatuju, přijel za mnou se podívat na to a on měl ohromně rád legraci. On se držel, on byl úplně plešatý, tatínek. On se rád opaloval, když mu bylo asi 30 let, se opaloval a polejval si hlavu vodou a měli v šátku a během týdna přišel o vlasy. Mě vyprávěla maminka, že jsem měl a házel vlasy okolo sebe, jo. Ale on se nestyděl za pleš, on byl na ní hrdý, mu takovou tu pleš, takovou tu s velkým P, jo.
0: Jako Jul Brynner, jo?
1: Jo, jo, jo, takovou. A on se za ní držel, on byl celý rudý a ten Plachta exceloval. Já mu to tak záviděl, pak jsem říkal, já bych chtěl být taky tak k smíchu. Nebo když jsme zkoušeli, najednou Plachta měl nápad. A my jsme řvali. A pak, když jsme s ním hráli a on hrál, on najednou udělal extempore a spadlo divadlo. Aplauz a tam. My jsme za ním běželi a říkali jsme, Plachtu, to je ono, to je ono. Takhle to dělejte. Už to nikdy neudělal. On neměl
0: tu registraci.
1: Tu registraci. Hmm. To je zajímavý. On měl tu schopnost udělat gag, vymyslet gag, ale on neměl tu schopnost ho zaregistrovat a použít ho znovu.
0: Prosím tě, můžu sem teď vsunout jeden dotaz, který mě byl tuhle položen při hovorech přes rampu? Takovýhle dotaz jsem dostal. Jaký bych asi řekl, že byl rozdíl mezi improvizací tvou a Voskovcovou a mezi improvizací, kterou třeba dělal Vlasta Burian v hereckým zase smyslu?
1: No, tak já osobně měl Vlastu Buriana hrozně rád. Já jsem se mu hrozně smál a on mě měl taky rád. Voskovi se mu smál míň a Vlasta neměl Voskovce rád. Voskovcem se vůbec nesmál. Já mám jednu teorii na Vlastu Buriana. To byl bohem nadaný komik. Světový.
0: Ano.
1: Bohužel nevzdělaný. Jednou mě prováděl tou svou vilou a měl tam všecko, měl tam sklep ze sudama plzeňského piva, měl tam chladírnu, který viselo zvěřina v dekách, šáno nestažená. Měl to opravdu výborně zařízený a byl roztomilý. A pak mě ukazoval knihovnu. A otevřel takový okýnko a ty se tam děsně dlouho hrabal a vytahoval starý noviny a to až pak našel jednu knihu. A ta kniha se jmenovala Das Pferd. Já nevím, jestli se říká Das Pferd, nebo Die Pferd, nebo Der Pferd.
0: No, to je podle toho. Snad.
1: Prostě kůň.
0: Kůň, ano, to kůň.
1: A byla to krásná německá, on uměl dobře německy,
0: ano,
1: že?
0: Ano.
1: Německá kniha o koni, protože on dobře jezdil na koni, a byla mu darovaná T.G. Masarykem. A to byla jediná kniha, kterou tam měl. Mm-hmm. A Vlasta Burian měl ukrutný nadání. Kdyby býval měl vzdělání, tak byl světový. Světový v tom nejlepším slova smyslu. Protože on měl prapodivný pohled na svět, komický pohled. A já jsem s ním jednou seděl tadyhle. My jsme šli pro třešně, to bylo nějak po válce, když on byl v nemilosti. A mě ho bylo líto a tak jsem se mu snažil pomoct. Mimochodem, když o tom mluvíme, tak Plachta mu hodně pomohl, že se mohl zase vrátit na jeviště. A když jsme tamhle někde u Troje v nějakým sadu, kde prodávali třešně, a tak jsme seděli a ček,

0: čekali, až ten muž bude mít na nás čas, nám nějaký třešně načesat a seděli jsme na lavici a mlčeli jsme a šel okolo pes strašně chlupatý. A ten Vlasta se tak na toho psa díval a já taky, jak jsme ho panorámovali, jak šel okolo nás.
1: Švenkovali.
0: A najednou ten Vlasta povídá, chtěl bys takovýho psa? A povídám, chtěl. Tak si přines chlupy, já ti ho udělám. Já na to vždycky vzpomínám, já jsem se strašně smál.
1: Mně to napadlo totiž, že jsi mluvil o tom kladení těch dlaždic, jo. V tom obrazném slova smyslu, tak já vím, u vás vždycky třeba u Úskovce a u tebe při těch Forbínách to byla tedy určitým způsobem rozumová konstrukce.
0: Ano, že ano, to chci právě říct. No. Vlasta měl geniální komický pohled na věci z vrchu.
1: Ano.
0: On nikdy nešel ke kořenu věci. On nechtěl konflikt. On se bál konfliktu. On se bál konfliktu jakýhokoliv. Sám se sebou, ze skutečností. On byl konformista. V dobrým slova smyslu. Když to my ne, my jsme jaksi vždycky šli za věci a dodnes jdu za věci. Já říkám věci, které jsou nepopulární. Já neříkám, protože jsou nepopulární.
1: Ale protože jsou to věci.
0: Já říkám, protože jsou to věci.
1: Věcný, ano.
0: Je mnoho věcí, které neříkám. A radši je neříkám, než bych říkal, co nevěřím. Myslím, že Vlasta tenhle problém neměl. Jedno mě zastavil a říkal, poslouchej ty, já upozorňuji, že on mě měl rád a já jeho taky. Tady bylo takový určitý zblížení klaunů. On byl klaun a výborný klaun. A říkal, poslouchej, proč vy tak děláte to divadlo? Proč vy zlobíte vládu? On řekl to slovo zlobíte.
1: Zlobíte,
0: a jsem říkal, jak to zlobíme? No tak prostě vy zlobíte a oni pak jsou na vás zlí. No já jsem nevěděl, co mu mám na to říct, no, jo, protože to jsem viděl, že to je člověk, který mluví čínsky. Vlasta měl jiný pohled na svět. Kdyby by vám měl o chlup hlubší, tak opakuju, tak to byl světový klaun, protože on měl tolik darů od přírody, který já mu záviděl. On když si usmyslel, tak za půl hodiny se naučil pískat na všechny prsty. On měl hlas jako operní zpěvák.
1: Ano.
0: On měl sluch jako operní zpěvák. On měl hlas i fyziologicky, tedy fantastický. On byl neúnavný. On se naučil hrát tenis za měsíc jako mnoho lidí, ne za 10 let.
1: A on chytal v brance při fotbale a on jezdil přece závodně na koni a on dělal všechno.
0: Například, on hrál na trubku.
1: Ano.
0: On jednou seděl někde, mě někdo vyprávěl v nějaké hospodě a tam měli ventilátor, který měl takový prapodivný zvuk a on vůbec nikým nemluvil, jen když to poslouchal a pak jednou začal hučet líp než ten ventilátor.
1: No, on to byl především
0: to byl zjev. Vlasta Borian byl to, jak čemu, jako je duha.
1: Ano.
0: Jako je Grand Canyon.
1: Ano.
0: Jako je severní zář. To byl fenomén.
1: No, on to byl velký lidový realistický komik, já bych řekl, taky hráč.
0: Já bych neřekl, že byl realistický. On hrál realisticky, no, ale jeho fantazie byla absolutní.
1: Ano, to je fakt. Ale ten grunt byl ohromně, ještě v těch rolích filmových viděl, že to je ohromně tedy opřený. Je právě škoda, že ta doba, která měla tak plná ústa realismu a lidovosti, celkem se k němu chovala macešsky, protože on přece neměl už k stáru dělat ty estrády a tak.
0: Ne, to bylo.
1: Můžu si ještě dolejt?
0: Co?
1: Můžu si ještě přilejt?
0: No lej si samo sebou, než proto to tady je. To víš, že mě krvácí srdce jako každému lakomcovi.
1: Tak soudru Harpagonem musíš.
0: Ale ano. No já měl Vlastu moc rád a já si vůbec myslím, že se stala taková dost křivda. A z hlediska kunsthistorie tohoto národa, že když umřel Ferenc Futurista a Vlasta Borian, si se nenašli lidi, kteří by jaksi napsali závažně a rozebrali přínos těchto dvou kumštíců a komiků české kultuře.
1: No ono se v ten přínos moc nevěří u komiky pořád ještě. Oni si myslí, že to je momentální.
0: Tím hůř.
1: Taky, no.
0: Protože to je taková jedna choroba našeho národa, o které jsem už psal. My se velice rádi a tvrdě vypořádáme z minulosti.
1: Ano.
0: A z přítomnosti už se nevypořádáváme tak tvrdě, to už jsme dost měkký a koukáme, aby jsme byli brzo doma. A budoucnost, to si malujeme v těch nejnádhernějších barvách. No tak to je patrně národní povaha, s tím se nedá nic dělat, a když to tady říkám, tak asi třeba házím hrách na zeď. To je jedno, ale je to takový, jak já se na to dívám.
1: No ne, ono, ten, přece ten hrách dopadne a někdo na něm třeba ujede.
0: No,
1: no
0: ale tak... ten Vlasta Borujan i ten Ferenc Futurista, no tak to byly zjevy na českém divadle a zasloužili by si daleko víc než těch pár řádek petitem, který se o nich vyskytli v tom českém tisku, kde o každém, teď to slovo nemůžu říct.
1: O každém menším zjevu?
0: Ano, menším a prchavějším.
1: Ano.
0: Zjevu, kde se píše, já nevím co.
1: Obšírněji tedy. No, ale vrátíme se zase od Vlasty Borujana na půdu, tedy vznikajícího osvobozeného divadla.
0: No tak ten náš, kdyby jsme vrátili k tomu, ta naše improvizační metoda, aby jsme to tak zvali, byla jiná, že jo, to byla jiná. No tak to bylo tím, že jsme byli vlastně, jo, je to odtřepaný jeden člověk, který je ve dvou tělech a to my máme s Voskovcem myšlení velmi, bych řekl, souběžný, i když rozdílný a v různých rovinách, dodnes máme takovou nějakou, to naše přátelství je takového druhu, že my nemusíme žít vedle sebe, my se nemusíme denně telefonovat, nám stačí, aby jsme věděli, že ten druhý je.
1: Ale jste spolu, na rozdíl od jiných lidí, kteří jsou spolu a absolutně jsou tedy daleko od sebe. No. Já to vím z jeho dopisu, já tu a tam od něj dostanu dopis a to je jako kdybych četl dopis od tebe téměř. Jako se, a skutečně jako...
0: No, on píše lepší dopisy než já, až on je jednak dopisovatel rozený. On je rozený dopisovatel.
1: Ale v pohledu na život a na kulturu.
0: Já bych chtěl vidět jednou tu hromadu dopisů, co on v životě napsal. No. To by se do tohle pokoje nevešlo. A on opravdu píše dopisy. Já si dám práci a říkám si, Hrkot, já musím napsat dopis aspoň na 4 stránky, když on mě píše na 7. A já to tak spatlám na 3. A on mi na něj odpovídá na 5. Ale přitom je to zábavný, je tam všecko a...
1: No já tam hlavně obdivuju to, že...
0: Tedy že po, má ten čas.
1: Ten čas a že po těch letech, který pobytu tam, má smysl pro ten duch češtiny tak fantastický. On si tak hraje s češtinou, s tvarama, to je ohromný, co on...
0: To je vynikající člověk, to není žádný průměrný člověk, Voskovec je velice nadaný, velice vědoucí a strašlivě poctivý člověk. To je jako já, zdaleka nejsem takový jako on, já jsem tak trošku... uličníček ve tréně. Jak by řekla moje paní.
1: Ano, pochopil jako její termín teď.
0: Je to, já neznám lepšího mužského. Neříkám, že není lepší mužský, ale já neznám lepšího mužského, než je on. A já jsem hrozně rád, že jsme se sešli, že můžeme být spolu.
1: No, tak já bych zase poukázal na hodinky, které nevnímáme, tedy aspoň já je nevnímám během tvého vyprávění a jak jsi říkal biblickým slovem, tedy čas se opět naplnil. Čas se pořád naplňuje, to je zajímavý.
0: A přitom, jak víme, jsme si povídali, že čas není.
1: Čas není, ano.
0: Už jste někdy viděl čas.
1: Že by někdo zaklepal,
0: já jsem čas, blbost.
1: No.
0: Čas si vymysleli lidi, aby viděli, kde a co za to.
1: Tak naschledanou.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka spřátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Šlun s přemoženými lodníky se zvolna ztrácel ve večerní mlze. Jen vzdálené kletby zaléhaly na palubu a pak vše umlklo. Vítězní trampové snesli na hromadu všechna prkná dřeva, která na palubě našli, a rozdělali uprostřed veliký oheň. Pak usedli kolem do kruhu, Forbes se chopil kytáry a s dýmem plamenů se mísily drsné hlasy.
2: Táhlo už večeru na malém škuteru, dospěli k názoru,
3: rádi na obzoru,
2: že se

Škoda, že nemáme s sebou gramofon, litoval šerif. Po těchto slovech se Forbes zachmuřil. Zálesák nepotřebuje gramofon, pravil. Hudba ticha ho kolébá. Gramofon je neblahá věc, řekl na to stařičký Nick. Povím vám, hoši, příběh, který zažil s gramofonem dobrý skaut Motička. Všichni utichli, Nick Wharton zabafal z dýmky, bílé obláčky vypluly z jeho úst a pak začal.

na slámě tiše sní. Za obzor pěšky jít, on si přesto zpívá, je to neznaboh, jak by se modlit boh, on si pořád jen zpívá, že doma na stráni se vítr prohání a že tam voní hloch.

0: Noc plná hvězd.
1: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď,

aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se míň mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvaj, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslel jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Zkaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptu mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednou. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy, ohlásil malý asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopu. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že...

0: Noc s hvězdou.
1: Co si přejete?
2: Já si přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Je, vy máte svátek?
2: Ne, to já nosím sváteční šaty i do štrapáce.
1: A proč jste přišel?
2: Přišel jsem vás, dejme tomu, navštívit. No. Poslouchejte, vy tady musíte mít takovou knížku, malou.
1: Nemusím a proto mám, tedy malou, formátem, velikou významem. Malý lord se jmenuje to moje dílo.
2: Kde je?
1: K dostání u všech kupců.
2: To není.
1: To je, to musím vědět já jsem autor.
2: Já to musím vědět líp, já jsem malej lord.
1: Ne, ty seš malej lord. No kluku, pojď sem, ukaž se, ty jsi mi vyrost. A jak to chodíš? Jak já jsem tě to napsal, jak ty mi to chodíš? Šatičky, samá díra, roztrhaný. Co pak je to?
2: Dejte sem tu knížku.
1: Nedám.
2: Možná, že jste nepostřehl, že jsem ozbrojen.
1: Že jsem nepostřehl co?
2: Že jsem ozbrojen.
1: Že jsi co?
2: Ozbrojen!
1: A sakra pistole. Tady je knížka.
2: No, tak vidíte. Tedy řeknu vám, v tom vašem románu to jsem měl život.
1: To byl život, co? Sam krajky, plíš, hedvábí.
2: Jenže jsem byl s krajkama a s hedvábím každou chvíli v kamnech.
1: Prosím tě, co jsi dělal v kamnech?
2: No, co se tak dělá v kamnech?
1: V kamnech se topí.
2: Tak jsem se tam asi topil. A co se týká ohně, to jsem neplavec. Byl jsem postavou vašeho románu, ale už nebudu. Všechny výtisky jsou totiž zničeny a tady ten poslední bude zničen, co nevidět. A já budu volnej.
1: No prosím.
2: S Bohem a šáteček výbor básní Antonína Somra nákladem vlastním. Dejte sem malýho lorda.
1: Patrně si přehlédl, že teď jsem zase ozbrojen já a dokonce tvou vlastní pistolí.
2: Mou vlastní pistolí? Tak to mám dobrý, poněvadž ta není nabitá.
1: A sakra! Když já jsem takovej důvěřivej slovanský dobrák. Tady máš pistoli.
2: Tedy mimochodem byla nabitá.
1: A sakra!
2: Teď sem koukejte navalit tu knížku.
1: A ty ji zničíš. Že by ses nestyděl na kmeta z pozice síly?
2: Tetelte se, kmete.
1: Co prosím?
2: Lépe se tetelte.
1: Nem tu dum.
2: No tak pane Somr, přece teteliti se.
1: Ne, knihu nedám, to tu radši pro tetelím noc. Nelíbí se ti v malým lordovi, co? Tak já tě napíšu jinám. Já tě napíšu, chceš se flákat? Já tě napíšu jako školníka do 2 roků prázdnin. Blbost, jo? Tak jinám, chceš se podívat do světa? Já tě připíšu k strakonickému dudákovi. Nebo tady k Hedvice, podívej se Hedvika. Krásná, trošku rozpolcená, prosím.
2: Já zmetek, jo?
1: Žádný zmetek. Ta neutekla z románu jako někdo holečku.
2: Tedy za prvé nejsem holeček a za druhý vím, na co narážíte, tak pozor, abyste nenarazil.
1: A slovní hříčky, co? Intelektuálštiny, kdo tě to učí?
2: Kája Mařík.
1: Kdo to je?
2: Literární postava jako já, nebo jako Honza Cimbura, nebo Anča Karenina.
1: Ty máš pěkný známosti tedy.
2: Známosti? To jsou konexe.
1: Jo, ty máš konexe. Není libo kávu?
2: Tedy ne, že bych se tím chlubil, ale od té doby, co se toulám literaturou, znám kdekoho. Kdekoho. Občanem od Matky Boží počínaje a zvoníkem brychem konče. Kdekoho.